0: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
1: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
0: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
1: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
2: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
1: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
0: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
1: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
2: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Portadors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSMdesign.cz. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova.
4: Hit Rádio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

0: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. guest@stavby.cz.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
3: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Hit Radio Vysočina.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Zručné ruce, chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navážeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový dezert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
7: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
0: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.

0: Jihlava. Jedno místo, jeden den, miliarda zážitků. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina se blíží. V sobotu 30. května si to mega užijeme u horácké multifunkční arény. Technika, co tě vtáhne, zóny, co tě rozběhnou, dílničky, LED i show na plný pecky. A večer, oči a světová premiéra seriálu Na dně. Buď u toho. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
1: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
2: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
1: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
2: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
3: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
6: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Under Armour makes you better.
10: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
11: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích?
13: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak ho nem, ať vám neuletí!
13: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
12: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
15: firmanazážitky.cz.

0: Zdar AS. Spolehlivě na cestách.
1: Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Akce Poznej práci řidiče. V sobotu 16. května Žďár, 23. května Bystřice a 30. května Polička. Zkus to, zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme a od června můžeš začít výuku v Autoškole Vysočina. Více o akci i volných pozicích na zdar.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyneinn.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné páteční ráno, minuta po sedmé a první zprávy s Filipem Ličkem, vítejte u nich. Česká země čelí kritickému nedostatku vláhy. V klíčových jarních měsících spadlo jen 50% obvyklého úhrnu srážek, což vyvolává krizi zejména na jihu Moravy. Břeclavsko se připravuje na krizový režim a omezení nakládání s pitnou vodou. Alarmující stav hlásí nejen povrchová vrstva půdy, ale i hydrologické měření v korytech toku, která jsou na svých minimech. Čínské chemičky zaplavují evropský trh levným zbožím, což ohrožuje místní výrobce, kteří kvůli vysokým nákladům na energie nedokážou konkurovat. Dovoz Číny se v posledních letech zdvojnásobil a evropský průmysl se potýká s největší krizí za poslední desetiletí. Experti varují, že bez ochranných opatření hrozí masivní propouštění a úplný zánik klíčových výrobních odvětví v Evropské unii. A pojďme také na sport. Čeští hokejisté v Angelholmu šokovali suverénní Švédy a po precizním taktickém výkonu zvítězili 3-1. Svěřenci Radima Rulíka smazali domácí hvězdy z NHL skvělou defenzivou v čele s bezchybným Pavlátem, zatímco ofenzivu táhl dvougólový Michal Kovarčík. Národní tým tak v generálce na světový šampionát utnul dlouhou sérii porážek z Trekonora, vyslal soupeřům jasný vzkaz, takhle by to na blízícím se mistrovství světa šlo. A pojďme už prosím na zprávy z regionu.
7: Dnes je na programu běh vítězství Jihlava Třeště. Sportovci vyrazí na trať Stalecké ulice v Jihlavě v 10 dopoledne. Cílem je koupaliště Malvíny. Kdo se zapojí, toho čeká pořádná výzva, převýšení 650 metrů, ale také skvělá atmosféra. Běžet můžete i ve štafetě ve dvojici, připravené jsou i závody pro děti a mládež. Z Jihlavska Markéta Báťová.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
6: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude vyjasňovat. Dnešní odpolední maxima se zastaví na 18 stupních Celsia.
9: Retro víkend.
10: Retro víkend.
11: Přátelé, kamarádi, s vámi Leona a Filip, startujeme retro víkend, který potrvá dneska, zítra i pozítří do 18 hodin. Tak volume doprava, protože tohle bude jedna pecka za druhou. Startujeme právě teď. Dobré ráno.

0: Milujeme hudbu 90. let. Já jsem totiž takové dítě 90. a Fittipaldi, náš Filipek taky. Hezké dobré ráno, přátelé, kamarádi. Retro víkend právě odstartoval z Eteru Hit Rádia, tak já doufám, že nás budete poslouchat v kuse non-stop až alespoň do nedělních 18 hodin, kdy vám budeme hrát nejlepší hity 90. let a společně budeme vzpomínat.
1: No, my jsme si tady už pro vás připravili pár témat, který věříme, že vás trošku zavedou do té minulosti, protože těch věcí spojených s retrem, tak je tolik, hodně, nejenom hudba.
0: My jsme se tady už pobavili mimo éter, zasmáli jsme se, zavzpomínali jsme, protože, přátelé, co byl největší frajerský předmět 90. let? Pište nám to na 777 937 777. Za mě to rozhodně bylo Tamagotchi.
1: Tamagotchi, ale to je legenda.
0: Tamagotchi, tatarara, no? Tamagotchi, a nebo jojo, že jo, Walkman,
1: Pogi.
0: To byly frajeřiny.
1: Digitálky s kalkulačkou.
0: Nebo po Walkmanu Discman, že jo?
1: No, Discman, a my jsme pak ještě měli taky minidisk doma. To možná moc lidí nezná, ale to byl takový čtvercový malý CDčko v tom a to nahradilo vlastně Discman.
0: Diskety, ne?
1: Protože to bylo menší, že jo?
0: Ne, to byly už takový ty malý MP3, ne?
1: No, ty byly po Discmanu ještě. Takže to se dostáváme pořád jako do větší technologický.
0: Tak pojďme úplně bomby k těm začátkům. Největší frajerský předmět 90. let. Hledáme ho teď mezi vámi. Napište nám, co to podle vás bylo. Pojďme společně vzpomínat, udělat si takový to hezký ráno. Prostě tahle hudba je nejvíc, jo? Takže 777 937 777. Co podle vás byl největší frajerský předmět 90. let? No a já posílám samozřejmě další skvělou muziku. Před námi je Lucie, Šťastný chlap, ale teď už Madonna a Frozen. Tak dobré retro ráno.

0: Lucie a šťastný chlap Retro Víkend v plném proudu odstartoval v 7 hodin ráno a potrvá až do nedělních 18. Vy nám mezi tím píšete zprávy, co jsme vám tady nahodili téma, abychom se společně vrátili do minulosti. Co byl největší frajerský předmět 90. let? Tak tady píše Jirka blikací boty, nebo jako ty s tou blikací podrážkou.
1: No, u nich byl občas také problém, že oni jako časem přestali blikat, že se přišlo, máme, já chci nový ty, přitom by tam stačila nějaká baterka jenom dát ze strany, ale to bylo frajerský hlavně večer.
0: Tak. No a nebo tady zase píše Tomáš, dneska nám píšou tady většinou chlapi po ránu, pánové, vy nespíte, ahoj, za mě to určitě byl takový ten laser.
1: Jo, ten tady mám taky, samozřejmě jsem pomohl si trochu s umělou inteligencí.
0: Svítit sousedům do okna, že jo?
1: Svítit sousedům do okna a když to člověk vezme, nebylo to úplně bezpečná hračka. Ona nebyla. To neměla být hračka původně, ano. Ale když si tím třeba zasvítil do očí, tak to jako nebyla vůbec dobrá věc.
0: No. Ale já jsem to taky měla a taky jsem svítila to sousedům do oken, protože jsem vyrůstala 15 let v paneláku a já to milovala prostě.
1: Na to byly takový, ještě si pamatuješ nástavce, to
0: no
1: se na to našroubovalo a dělalo to obrázky.
0: Ano,
1: ještě.
0: Ano, pojďme vzpomínat dál. Největší frajerský předmět 90. let. Tamagoči, jojo, pager, walkman, vytahovací anténa na mobilu, boty se svítící podrážkou, laser a spousty dalšího. Co to podle vás bylo u vás doma?
2: V Třebíči jsme otevřeli již druhou prodejnu Pro doma, nově zaměřenou na střechy. Navštivte 14. května od 9 hodin, den otevřených dveří v ulici Táborská 306. Čekají vás prezentace našich dodavatelů a za nákup nad 500 korun dárek, láhev, vína. Prodoma.cz. Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
7: Zažij VUT. High-tech roboti, science show i spousta muziky. Už 15. května na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou. Vstup zdarma. Více na zažijvut.cz.
8: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obí hlava. Nejlepší ceny ve městě.
9: Vysočina Gladiators. 10. května na stoupách v Jihlavě. Fight proti Přerov Mamuc vypukne ve 4. Našlapaná fanzona, skvělý jídlo, cheerleaders a samozřejmě nejlepší a nejtvrdší fotbal v Česku. Maminky navíc dostanou drobnou pozornost. Vstup do 15 let zdarma. Přijď podpořit Gladiátory 10. května ve 4 v Jihlavě na stoupách. Partnerem zápasu je společnost Petex Jihlava. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek.
10: Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete pomníky, jejich důstojné rekonstrukce nebo i zakázkovou výrobu hrobů, tak u nás v kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Retro víkend na Hit Rádiu, 7 hodin 37 minut aktuální čas. Vy nám stále píšete spousty SMSek, za což tady s Filipem děkujeme. Ptali jsme se vás, jaká frajeřina v 90. letech byla u vás doma. Píše nám tady Lucka, dobré ráno, za mě byla frajeřina bezdrátové sluchátko u pevné linky. Naprosto souhlasím. To teda. Nebo záznamník, taky skvělá věc. A taťka měl dokonce databanku, takový ten diář na baterie. Hezký den, Lucka. Si pamatuju, že jsem si jako malá s tím hrála, kradla jsem to mamce, ona to měla taky. A strašně mě na tom bavilo psát, že to byl takovej mini laptop vlastně, mini notebook, že jo.
1: No, dneska už těžko uvěřitelný, já se tak nechci jako zasním, jak to bezdrátový sluchátko vlastně změnilo celý ten svět. Si vem, že ti bylo, nevím, 12, 13, nějaká ta první láska, chtěla si prostě ano. zavolat tamhle s Kubou, řeknu. Ano. Jo, a teď najednou, když si měla to drátový sluchátko, tak si nemohla nikam do soukromí, jo, ale s tím bezdrátovým telefonem si mohla prostě k sobě do pokojíčku jít a normálně volat. Aniž by to slyšeli ano. rodiče, to byla pecka.
0: A nebo na účet volaného, že jo?
1: To
0: tady
1: taky napsala volalo,
0: Martina,
1: ano.
0: že to bylo úplně největší banger, takže přátelé, kamarádi, pište klidně dál, jaká frajeřina byla u vás doma v 90. letech a my pokračujeme v další skvělé muzice. Co třeba Robert Miles? Já se vracím zpátky do minulosti. To je neskutečný, co ta hudba s námi dokáže udělat. Skladba, která v 90. dokázala dvě věci. Uklidit lidi po diskotéce a zároveň uspat půlku republiky v autě cestou z Mejdanu. To je přesně tahle skladba Children.

0: A přesně tohle my milujeme. To jsou ty časy, kdy člověk přišel domů ve 4 ráno, sundal buffalo boty, nalil si džus z prášku a připadal si strašně dospěle. A jestli jste si někdy pustili Children do Walkmana a koukali z okna autobusu, jakože jste ve vlastním videoklipu, tak gratulace veliká, protože jste oficiálně dítě 90. A my v tomhle stylu budeme pokračovat, přátelé, i dál. Protože před námi je Cher, Michael Jackson. Kdo jste neviděl film, hned si zajděte, je to boží krásný, i slzička mi ukápla. No a dáme si trošku něco i z té rockové stránky, co třeba Guns N' Roses a jejich November Rain. Bože, jak já ten retro víkend miluju, buďte s námi!
1: Běž se s ním zase učit ty.
2: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
1: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit a stejně to není nic platný.
2: Tak zařídíme doučování.
3: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz Basic, aby učení nebylo mučení.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Nové vydání magazínu Reportér.
9: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
8: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
9: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
8: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
9: A spousta dalšího čtení.
10: Izomat stavebniny.
11: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
12: Best Beleza.
11: Nádherná zahradní dlažba.
12: Best Bellissima.
11: Dvě úžasné zahradní dlažby.
12: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
14: Co?
13: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
14: Proto.
13: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
15: Jihlavská politechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu politechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 13. května a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
16: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně In se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně In.cz.

posloucháte Retro Weekend. Na Hit Rádiu Vysočina. Na Hit Rádiu Vysočina.

0: Jen na pár víkendů otevíráme legendární dětský resort všem.
1: Březová!
2: Mrkni teď na resortbřezová.cz a rezervuj si svůj termín.
3: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
0: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásný pátek, 8:02 a další zprávy, vítejte u nich. Den vítězství je v Česku státní svátek připomínající konec druhé světové války v Evropě v roce 1945. Na letošek připadá jeho 81. výročí. Navazuje na kapitulaci nacistického Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23 hodin a 1 minutu středoevropského času. Na území tehdejšího Československa boje končily postupně. Zásadní roli sehrálo pražské povstání. Na osvobozování tehdejšího Československa se kromě Američanů a Sovětů podílela i rumunská armáda. Instagram zřejmě tento týden provedl čistku botů a falešných účtů. Z několika profilů tak zmizely miliony sledujících. Například z instagramového účtu Cristiana Ronalda zmizelo 8 milionů sledujících. U Justina Biebera a Taylor Swift kolem 5 milionů. Tento krok je pravděpodobně součástí širšího zásahu společnosti Meta proti botům. Automatizované interakce a falešnému nárůstu publika na Instagramu. A pojďme také na fotbal. Fotbalisté portugalské Bragy v odvetě semifinále Evropské ligy prohráli 1-3 na půdě Freiburgu a přišli tak o jedno brankový náskok z prvního duelu. Nepomohlo ani několik výslovně špičkových zákroků českého golmana Lukáše Horníčka. Do finále v Istanbulu se podívá německý manšaft, jen se v boji o trofej utká 20. května s anglickou Aston Villou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Trh řemesel opět za Pení Havlíčkův Brod. Trhy budou na Havlíčkově a Smetanově náměstí i Svatovojtěžské ulici. Do 17 hodin se můžete těšit na stánky s výrobky z keramiky a textilu přes dřevořezbu až po šperky. A ani hlady nebudete. A připravený bude i program pro děti, kolotoč, projížďka na ponících a hry. Z Havlíčkova Brodu Markéta Báťová.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
8: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude vyjasňovat. Dnešní maximální teploty odpoledne na 18 stupních Celsia.
10: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. Patnáct, deset, devět, osm,
11: sedm,
10: šest,
11: pět,
10: čtyři,
11: tři,
10: dva,
11: jedna.
12: Retro víkend. Jedeme, nezastavujeme, retro víkend, nejlepší 90-kové hity, my pokračujeme dál, hezké, dobré ráno, přátelé, kamarádi, tohle budete milovat až do nedělních 18 hodin, buďte s námi. Víkend.

0: Two Brothers on the Floor, Dreams Will Come Alive. Hezké dobré ráno. 8 hodin 13 minut Retro Weekend v plné parádě, už hodinku a 13 minut vám hrajeme ty nejlepší devadesátky. Taky jsme probrali, jaký byl největší frajerský předmět 90. let. Psali jste nám Tamagotchi, Jojo, Pager, Walkman, databanky a tak dále a tak dále. A my jsme teď tady s Filipem si tak jako zpívali takovou tu naší sváhelštinou, bych nazvala, takovou hatla patla fonetickou řečí a zpěvem. A tak nás napadlo, který hit 90. let, když ho slyšíte, jste si zpívali, ale vlastně úplně špatně, že tam třeba bylo, já nevím, how do you do, abyste z toho udělali how to you do. Prostě to, co jste slyšeli, jste zpívali, takzvaně takový ten přepsaný text, třeba slyšíte písničku, tak si to napíšete, jak se to zhruba čte. Tak já jsem měla Underworld, kdy jsem se vyloženě fakt jako naposlouchala a znělo to asi jako takhle. Říkám, jo, budu to zpívat špatně, tak jak jsem to tenkrát slyšela. Hey boy, that boy, lifting an angel boy, in the doorway boy, she's got a lifting boy, she's got a uni boy, and evil's boy, and crying a living lamb boy. Prostě, já si to pamatuju fakt do dneška, protože jsem se to učila jako básničku. A nebo to byly Eiffel 65, takový ty modrý příšery, a tam jsem zpívala I'm blue, I will die, I will die, and I will die, I will die. A taky si to pamatuju do dneška. A bylo to naprosto skvělý a měla jsem pocit, že jsem ředitelka celého vesmíru. Co to bylo u tebe?
1: Je toho hodně, a teď jsem si vzpomněl třeba na S Club 7, jo, to byla taková ta písnička.
0: A jak to znělo
1: a já
0: u tebe,
1: jsem měl jako, don't stop, never give up, when you come and free chain up, when you can, as you have got the baby, I got to you. Jo, a tady, taky jsem zpíval, tam je back to you, asi já jsem zpíval, baby, I got to you.
0: Jasně.
1: Takže úplně špatně, vlastně doteď nevím, jak je to správně, ale myslím si, že možná to doteď děláte i u těch nových písniček.
0: Ano.
1: Já běžně.
0: Tak nám napište, jaký hity to byly u vás, nebo víte co, klidně nám nahrajte hlasovku na 777-937-777. Budeme strašně rádi, když nám pošlete hlasovou zprávu. Ať si to vlastně takhle z Eteru Hitrádia můžeme pustit. Filipe, hoď tam ještě něco jsi takhle jako zpíval.
1: Jo, to bych musel už hodně zazpomínat.
0: Tak vzpomínej, ještě tak nám určitě něco dáš a fakt nám pošlete vaši sváhelštinu, jakýhokoliv hitu z 90. let. A my pokračujeme tady s Roxette a taky bude Bruce Springsteen. Hezké ráno. A těšíme se na ty nahrávky, jo? Na ty vaše svahelštiny.

0: Legenda všech legend, Bruce Springsteen, rozhodně nemůže chybět a jeho Human Touch. Podle toho, co nám píšete, vám Retro Víkend dělá neskutečnou radost. My jsme za to rádi, děkujeme moc. Píše nám tady Tomáš. Ahoj Leonko, miluju tyhle hity, probouzí to ve mně nostalgii na moje pubertální léta. Jo, jo, jsem taky dítě devadesátek, nezajdem na kávu. Hele, asi nezajdem, to by se nelíbilo mému chlapovi ani Filipovi.
1: Jo, ani mě,
0: ale třeba, nevím, někdy si můžeme tady zavolat z Eteru Hitrádia třeba. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi Jason Donovan, Tina Turner a nebo, jestli se chcete po ránu fakt probrat, tak tohle to zaručeně udělá za vás. Snap! Za 3 minutky! Letí za vámi, přímo k vám domů, nebo možná i pod deku.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Informační centrum VOC Znojmo ve Vlkově věži zahájilo novou sezónu a otvírá bránu všem příznivcům znojemských vín. Ve Vlkově věži je pro vás připravena 70 vín od 21 vinařů VOC Znojmo. Díky speciálnímu vinnému baru můžete vybírat ze široké škály vín, abyste našli to, které vám opravdu chutná. V rámci podpory vinařské turistiky na vás čekají nejčerstvější informace o otevřených sklepích jednotlivých vinařství i o všech akcích našich vinařů. Vlková věž je pro vás otevřena již od dubna. František Koudela, předseda spolku vinařů VOC Znojmo.
4: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
5: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
4: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
5: Café-gusto.cz.
6: Jak doopravdy žijí ženy, které na OnlyFans vydělávají miliony díky provokativnímu obsahu? Nabízejí svým fanouškům jen formu úniku nebo jim nahrazují i blízkost a vztahy? A co na jejich práci říkají partneři, rodina či nejbližší okolí? Režisérka Barbora Chalupová sleduje v dokumentu Virtuální přítelkyně 3 ženy, které hledají bohatství, svobodu i rychle nabitou slávu. Unikátní dokument přináší vůbec první filmové nahlédnutí za oponu celosvětového fenoménu OnlyFans. Dokument Virtuální přítelkyně už nyní na OnePlay.
7: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
8: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
9: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
10: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
11: Jízdy na bobové dráze.
9: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
11: Soutěže.
9: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
11: A koncert Tomáše Kluse.
9: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
11: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
9: nhr.cz.
12: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně IN.cz.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tanečky pecka z 90. let, my pokračujeme. Ptali jsme se vás, jaký song z 90. jste si zpívali takovou tou vaší svahelštinou. Přišlo nám opravdu spousty zpráv. Třeba tady Martina napsala, že to byly Spice Girls a Wanna Be. Dokonce nám tady napsala, já to přečtu tak, jak to je. Ahoj Leonko, já jsem to zpívala takhle. Yo, send you what you want, what you really, really want. Sami what you want, what you really, really want. Ha, ha, ha, really, really, really want. Say gazet I. Martinko, miluju tě, děkuji za tuhle zprávu. Taky nám tady píše Monika. Dobré ráno, právě jsem slyšeli debatu o tom, jak špatně slyšíme texty anglických písní. Nemusíme chodit daleko, stačí totiž i české písně. Když někdo slyší místo, s tou modlitbičkou dojdeš vždycky nejdál, ze starců na chmelu, a já tam slyším, s modrou tyčkou dojdeš vždycky nejdál. Co dodat? Zdraví vás Monika s rodinou, mějte prima den.
1: No je pravda, že já už několikrát na Google jsem si hledal, což je vlastně je za slovo v nějaký písničce, jo. Já vím, že to byla nějaká písnička od kapely Krištof.
0: Aha.
1: A teď nevím, ale už co to bylo, no. To je jedno. Z nějaký písničky a nemohl jsem prostě přijít na to, pouštěl jsem si to dokola, co to je, tak jsem to našel na Google, no. Každopádně ty skladby ze zahraničí, tak to je taková klasika. Mě jenom mrzí, že posluchači nepošlou opravdu nějakou tu hlasovku, teď je to anonymní, že jo?
0: Tak nám pošlete něco náspívanýho vaší svahelštinou na 777-937-777 a já vám za chvilku posílám partu sourozenců. Já milovala toho bubeníka z kapely Hanson. Jmenoval se Zek, nebo jmenuje se Zek. Asi ho miluji ještě do dneška. Měla jsem ho dokonce vedle postele na zdi nalepenýho a každou noc jsem mu dávala takovou pusinku. Já ho fakt milovala.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Portadors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSMdesign.cz. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studioline. Kuchyně IN.cz.
2: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3000

0: www.tatranmobil.cz. Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
1: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
0: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
1: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
2: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Hit Radio. Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: kotvy, led i krasobruslení. A k tomu pódium, které pojede od první chvíle. A večer koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
1: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obí Jihlava. Nejlepší ceny ve městě.
2: Hi, it's me, Rita Ora.
3: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásný pátek, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V Česku je už 200 000 domácích baterií, ale kvůli neplatičům a krachům firem chybí peníze na jejich recyklaci. Dosavadní dobrovolnost sběru selhala, proto Ministerstvo životního prostředí v nové novele zavádí povinné zapojení prodejců do kolektivního systému. Zákon, který má vnést do likvidace baterií jasný řád, nyní čeká v Poslanecké sněmovně na první čtení. Drtivá většina Čechů se považuje za vlastence. V aktuálním průzkumu agentury Median se tak označilo 91% dotázaných. Současně se více než polovina občanů přiklání k názoru, že obranu vlasti mají zajistit profesionální vojáci a armáda. Zatímco podle zhruba třetiny respondentů je morální povinností každého občana aktivně se zapojit do obrany své země. A pojďme také na sport. Historicky poprvé do finále konferenční ligy postoupili hráči Crystal Palace a Rayo Vallecano. Anglický nováček soutěže si účast vybojoval druhým vítězstvím nad Šachtarem Doněck. Tentokrát je porazil doma 2-1. Španělský celek zopakoval výhru 1-0 z minulého týdne i ve Francii. A o titul se celky utkají 27. května v německém Lipsku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Dnes se v Třebíči konají oslavy osvobození. Vyrazit na ně můžete od 16 hodin na Hrádek. K vidění tam bude seskok parašutistů i ukázka práce vojáků ze základny v Náměšti. Chybět nebude hudební vystoupení. A nebo se vydejte za sportem do Náměště nad Oslavou na náměštský cyklomaraton. Hlavní program je v 11.30. Z Třebíčka Markéta Báťová.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přehánky se můžou vyskytnout jen výjimečně, no a večer se bude vyjasňovat. Dnešní odpolední teploty mezi 15 až 18 stupni Celsia.

East 17, to byly časy. Walkman na opasku, sluchátka, pěnovky, v kapse pár korun na pedro a člověk měl pocit, že prostě rozumí životu. A největší drama, když se kazeta zamotala přesně u oblíbené písničky. Retro víkend v plném proudu, my pokračujeme, nezastavujeme, píšete nám spousty zpráv, my za to děkujeme. Před námi je totiž hudební interpret, kterého já osobně miluju, strašně ráda si zpívám i píseň, která bude následovat, a je to Tears in Heaven od Erika Clapna. Je to přesně takový ten song, kvůli kterému v devadesátkách půlka lidí zírala z okna autobusu a hrála si v hlavě na hlavní postavu romantického filmu.

0: Stand by me for the cues. Stand by me. Oh, stand by me. Taky si zpíváte tenhle náš playlist Retro Weekend až do nedělních 18 hodin. Odstartoval dnes v 7 hodin ráno, taky bude trvat zítra a v neděli, takže doufám, že budete mít všichni dobrou náladu. Za chviličku si dáme jeden z nejznámějších boybandů 90. let. Filipe, měl jsi oblíbený nějaký boyband, no, když jsi chlap?
1: Právě tenhle ten, co nám bude hrát.
0: Ne, Backstreet Boys.
1: Backstreet Boys samozřejmě v dnešní době může někdo namítat, a tak to seš trochu zděnčelej, ne, když Backstreet Boys, ale ne. Já mám spojený hodně i s mojima narozeninovýma oslavama, vlastně ještě donedávna.
0: Ano.
1: Jsem jednu z jejich písniček zpíval vždycky u kamaráda na zahradě v bazénu, trošku jako
0: podnapilej. Počkej, teď podnapilej nejseš. Jakou jsi zpíval, zkus tam hodit kousek.
1: I want it that way, you want my fire.
0: Ty myslíš tohle? Tell me why. Tak zpívej, pojď.
1: Tell me why in... Hele, a teď zpívám ty slova, co neexistují.
0: No, pojď.
1: Tell me why I never wanna even say... Já to vždycky víc rozjedu, ale tady se stydím trochu, že jo?
0: Ale to je skvělý náhodou, protože tahle hudba těch 90. let nás prostě vrací zpátky do minulosti. To byl Filip Backstreet Boys.
1: Děkuji.
0: My si samozřejmě ty pravý Backstreety dáme za moment z Etero Hit Rádia, ale bude to tahle pecka. Jo. Já ti vypínám ten mikrofon. Už jsem mu ho vypla, přátelé. Každopádně Backstreet Boys, taky Manic Street a nebo Gentour. Tohle všechno za moment, buďte s námi. Hezké dopolko.
2: Zdar AS. Spolehlivě na cestách.
3: Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Akce Poznej práci řidiče. V sobotu 16. května Žďár, 23. května Bystřice a 30. května Polička. Zkus to, zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme a od června můžeš začít výuku v Autoškole Vysočina. Více o akci i volných pozicích na zdar.cz.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Si, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
8: Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
9: Májové dny v online shop CZ.
10: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
12: Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete kuchyňskou desku, schody, parapety, dlažby a další fajn věci z kamene, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Backstreet Preachers. I tohle vám hrajeme v rámci Retro Víkendu. S vámi Lea, taky Filip, a my jsme na vás nezapomněli. I když je pátek, tak my tady pro někoho z vás máme oblíbenou narozeninovou ruletu. To znamená, že volejte právě teď na 800 937 937, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak my vám k tomu dáme i nezapomenutelný zážitek a taky song, který si vyberete. Tak volejte právě teď.

0: Gentour, všechno bude fajn. Ano, ono už je všechno fajn, že jste tady s námi a že pro někoho z vás budeme roztáčet takovou retro narozeninovou ruletu. Takže přátelé, kamarádi, volejte 800 937 937. A nás zajímá s Filipem, koho pak máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam? Halo, halo. Ale musíte s námi mluvit. Osobo. Aha, tak osoba nám to položila.
1: Tak vyhrávám já.
0: Ty nemáš nárok. Tak bereme někoho dalšího, volejte 800 937 937. Volat můžete právě teď, tak pokus číslo 2. Hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne. Tady Marta, zdravím.
0: Kdo?
2: Marta.
0: Marta, Martičko, co děláme takhle v pátek dopoledne?
2: No, teď si jdu právě mít semínka.
0: A jdeme sázet, co budeme sázet?
2: No, zatím kopr, bazalku a takový ty jenom bylinky.
0: Tak to je krásný plán. Odkud voláte, Martičko?
2: Ústí nad Orlicí.
0: Ústí nad Orlicí. A jaké tam máte počasí? Tady u nás v Praze, odkud právě teď vysíláme, je obloha zatažená.
2: No, tady taky, ale máme velký sucho, takže nevím, protože je to nejvící.
0: Poprosím, Martičko, dejte si telefon na ucho, ať to nemáte nahlas, protože vás potom špatně slyšíme.
2: Ano, tak. Je to lepší?
0: Tak, je to určitě lepší. Kdo má ve vašem okolí narozeniny?
2: No, měla jsem já.
0: No, tak to je krásný. A kdy?
2: No, 28. dubna.
0: 28. dubna. Na věk se neptáme, protože jste určitě stále svěží a mladá. To je teprv číslo, které začíná ten život. Správným směrem. No tak jo, tak budeme roztáčet pro vás. Jdeme na pravidla, Martičko. My vám zahrajeme 3 hudební retro ukázky. Budou to retro hity, které ovládaly hudební žebříčky v datum vašich narozenin 28. dubna v 90. letech. Budou to prostě skvělí hudební interpreti a na vás bude jednu z těch hudebních ukázek si pro sebe vybrat. A tu vám potom tady s Filipem z Eteru Hitrádia pošleme a něco vám hezkého i popřejeme.
2: Děkuji.
0: No tak jdeme na to?
2: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme právě teď. Legendární Mr. President a jejich Coco Jumbo. Nesmrtelný hit 90. let. Chceme nebo jdeme dál?
2: Jdeme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Celebration, velká oslava kapely Fun Factory, která opět ovládala žebříčky hudební hitparád v 90. letech.
2: Tak zkusíme do třetice, to všechno.
0: Dobře, do třetice všeho dobré. Na scénu přichází Dr. Alban a It's My Life.
2: Jo, v pohodě.
0: Dobře, necháme, to už bychom stejně museli nechat, je to třetí ukázka, ale má to hezký text, It's My Life, to je můj život. Vy jste měla narozeniny a my vám právě teď z Eteru Hitrádia s Filipem posíláme spousty pozdravů, hlavně přáníčko, ať jste stále zdravá, tak sympatická, jako zníte po telefonu. Jste skvělá, že jste se takhle dovolala. Vy jste dojatá.
2: No, mě strašně buší srdce, ale fakt strašně a to pečí.
0: Martičko, já bych vás objala.
2: Jo, děkuju, já toho to miluju.
0: Tak já vás obývám teď takhle na dálku. My se tady s Filipem teď roztahujeme takhle velikánské obětí a posílávám, ono posíláváme, ano, posíláme ho za vámi.
2: Skoro to cítím, děkuju.
0: No tak to jsme rádi. A aby toho nebylo málo, tak samozřejmě máme tady partnera naší narozeninové rulety a to je firma na zážitky, která tady pro vás má nádherný zážitek. A nemusíte být na něj sama, můžete vyrazit s někým od vás z rodiny nebo s kamarádkou, s kýmkoliv si budete přát. Uděláte si výlet. Zámek Zbiroch, prohlídka s gastronomickým zážitkem.
2: Úžasný.
0: No, já si myslím, že úplně ideální na nějaký skvělý letní výlet nebo jarní výlet, kdykoliv budete mít volno. Takže jestli znáte třeba někoho, kdo má rád kouzlo historie a stejně tak si rád dopřává staročeské delikatesy, tak tenhle zážitek je pro vás a váš doprovod.
2: Děkuju.
0: No my děkujeme, že jste zavolala a gratulujeme. Vydržte nám ještě na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. No a samozřejmě doktora Albana a jeho It's My Life posíláme teď za vámi. Mějte se krásně, Martičko.
2: Taky, zdravím.
0: Naslyšenou. Takhle jednoduchý to je. A přátelé, víte co? Já mám dneska dobrou náladu, díky téhle skvělé muzice, tak my jsme se rozhodli tady s Filipem, že narozeninová ruleta bude dneska ještě jedna pro někoho z vás. Teď už It's My Life a doktor Alban. Jsme Hit Radio.
1: It's my life, take it or leave it, set me free, what's that crowd?

0: I takovouhle nádheru vám tady z Éteru Hit Rádia hrajeme. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi je nesmrtelná a legendární Aqua. My známe jejich hity jako Barbie Girl, My Oh My, nebo Cartoon Heroes a tak dále, ale Dr. Jones. Já si normálně vybavuju i v hudební hitparádě ESO, což byla nesmrtelná hudební show s Terezou Pergnerovou a její Čágovelo šílenci, tak si pamatuju úplně i ten videoklip. Takže přátelé, na tohle si počkejte, protože nebude jenom tohle, ale spousty dalších skvělých devadesátkových hitů.
1: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Portadors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design.cz. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
4: Cemix fasáda, trvalá paráda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
5: Vysočina,
6: Jihlaváci, zápas sezóny je tu. Předposlední domácí bitvu o pomyslných 6 bodů svedeme na stadionu v Jiráskově ulici s Hanáckou sláví Kroměříž. Pojďte nás podpořit v utkání o všechno. Hrajeme mimořádně v neděli 10. května. Společně jsme silnější.
7: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
8: Jménem spolku VOC Znojmo vás srdečně zvu na festival vína VOC Znojmo, který proběhne 9. května. Nová vína představí na 21 vinařů, kteří společně nabídnou k degustaci kolem 80 vín. Chybět nebude podpora registru dárců kostní dřeně, hudební program s cymbálkami, vynášení hroznové kozy nebo losování anketních lístků o ceny. V neděli po akci bude možné uplatnit slevu 10% z nákupu vín. Naši vinaři a jejich vína na vás čekají 2. květnovou sobotu 9. května od 10 hodin. František Koudela, předseda spolku VOC Znojmo.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa,
9: Mirá,
10: Rybičky,
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů,
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa,
9: Harley,
10: Tomáš Klus,
9: Single X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival,
10: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: V Třebíči jsme otevřeli již druhou prodejnu Pro doma, nově zaměřenou na střechy. Navštivte 14. května od 9 hodin den otevřených dveří v ulici Táborská 306. Čekají vás prezentace našich dodavatelů a za nákup nad 500 korun dárek láhev vína. Prodoma.cz.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Krásný pátek, 3:10 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Napětí mezi Hradem a vládou roste. Prezident Pavel a premiér Babiš se nedohodli, kdo v červenci zastoupí Česko na summitu NATO v Ankaře. Zatímco Babiš chce prezidentovu účast omezit kvůli sporům o obranné závazky, Petr Pavel na cestě trvá a mluví o bránění v ústavních pravomocích. Kompetenční žalobu sice hlava státu zatím nepodá, spor o vedení české delegace však zůstává i po dnešní schůzce nevyřešen. Šok o slovenských pump. Ceny benzínu i nafty vyletěly na maxima z roku 2022 a v rámci střední Evropy jsou aktuálně úplně nejvyšší. Právě včerejškem ale Slovensko ruší kontroverzní dvojí ceny pro cizince i veškerá zbývající omezení u čerpacích stanic. I přes tento citelný zásah do peněženek řidičů však pohonné hmoty u sousedů zůstávají stále mírně pod celounijním průměrem samozřejmě. Pojďme také radši na sport, ten mi jde lépe. Šok v Madridu, kabina Realu Madrid se změnila v arénu, kde se do sebe drsně pustili Fede Valverde a Aurelion Tchouameni. Uruguajská hvězda skončila s tržnou ranou na hlavě v nemocnici a kvůli otřesu mozku ji čeká minimálně 10denní pauza. Vedení Realu okamžitě svolalo krizovou schůzku a s oběma aktéry zahájilo disciplinární řízení. Skandál navíc vybuchl v nejhorší možnou chvíli, jen 2 dny před klíčovým El Clásikem proti Barceloně. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: Dnes je na programu běh vítězství Jihlava Třeště. Sportovci vyrazí na trať Stalecké ulice v Jihlavě v 10 dopoledne. Cílem je koupaliště Malvíny. Kdo se zapojí, toho čeká pořádná výzva. Převýšení 650 metrů, ale také skvělá atmosféra. Běžet můžete i ve štafetě ve dvojici, připravené jsou i závody pro děti a mládež. Z Jihlavska Markéta Báťová.
13: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
11: Dnes očekáváme oblačno až polojasno. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude postupně vyjasňovat. Co se týče teplot maxima, to ty odpolední se zastaví na 18 stupních Celsia.
13: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10. 9. 8.

Hezké dobré dopoledne, pokračujeme, nezastavujeme, 6 minutek po 10. retro víkend v plném proudu, až do nedělních 18 hodin s vámi Lea a Filip. Teď už taky Nick Cayman anebo Celine Dion. Tak co? Pokračujeme, jdeme na to.

Celine Dion, Because You Loved Me. A já, přátelé, pro někoho z vás bych měla dva lupeny na Celine Dion show. Když nám teď hrála v éteru Hit Rádia, tak vlastně mě to napadlo během té písničky, protože shodou okolností moje maličkost, vy víte, že zpívám, že se věnuji gospelu, tak jsem vlastně přijala účinkování v divadle Hibernie v takové Celine Dion show, kde jsme ještě s Míšou Noskovou, Péťou Peterovou, máme za sebou široký ansábl hudební, lítáme tam ve vzduchu, nádherné projekce a tak podobně. A 29. května hrajeme další představení, která jsou skoro téměř vyprodaná. Co je tam asi posledních pár vstupenek a já jsem se rozhodla, že bych někomu z vás dvě vstupenky strašně ráda věnovala. Takže pokud chcete, tak napište na 777-937-777. Chci na Leu, třeba, nebo chci na Celine, chci na Leu, je to úplně jedno. A já vyberu někoho z vás a prostě jen tak vám dám dvě krásná místa na to představení 29. května od 19 hodin v divadle Hibernia, Celine Dion show s mojí maličkostí. Takže pište na 777-937-777, kdo by rád přišel, já vás strašně ráda uvidím, dělám to vlastně takhle před každým představením a jsem strašně ráda, že někomu z vás takhle můžu udělat radost a my pokračujeme dál, protože, jak říká a zpívá Freddie Mercury, show must go on. A i tahle věc v Celine Dion zazní. Máme tam vždycky hosta, s kterým zpíváme tuhle tu píseň. Potom tam budeme zpívat také s dalším hostem další známou píseň. Prostě nenechte si to ujít, jo? Takže pište a já se těším, komu udělám radost.

0: Janet Jackson, Hoops Now. Kdo jste neviděl film o Michaelovi, rozhodně zajděte. Její bratr, neskutečný král všech králů a film opravdu nádherný. Retro víkend až do nedělních 18 hodin. Buďte s námi, pátek, sobota, neděle. Dobrá nálada se bude šířit éterem Hit Rádia přímo k vám. Já jsem vám vyhlásila takovou rychlou soutěž, abyste psali, kdo z vás by šel na Celine Dion show, tak těch SMSek, ty brďo, nám se tady zbláznil normálně telefon a počítač. Tak já slibuju, že po půl jedenácté vyberu někoho z vás a dám příležitost ještě vám, kdo ovládáte sociální sítě a máte třeba Instagram, tak mi tam napište na Lea Giongiosi, chci na Celine a vyberu někoho z vás ještě tam, kdo dostane dvě VIP vstupenky, kde se s náma potkáte, vyfotíte, dáme si nějaký ten drink a budete mít skvělá místa, takže možná s nějakým i tím občerstvením. Takže můj Instagram Lea Giongiosi, napište chci na Celine a stejně tak za chvilku vyhlásím někoho z vás v éteru, kdo nám napsal SMSku. Do té doby Elton John nebo Pet Shop Boys.
1: Běž se s ním zase učit ty.
2: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
1: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
2: Tak zařídíme doučování.
3: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz Basic, aby učení nebylo mučení.
4: Jak doopravdy žijí ženy, které na OnlyFans vydělávají miliony díky provokativnímu obsahu? Nabízejí svým fanouškům jen formu úniku nebo jim nahrazují i blízkost a vztahy? A co na jejich práci říkají partneři, rodina či nejbližší okolí? Režisérka Barbora Chalupová sleduje v dokumentu Virtuální přítelkyně tři ženy, které hledají bohatství, svobodu i rychle nabitou slávu. Unikátní dokument přináší vůbec první filmové nahlédnutí za oponu celosvětového fenoménu OnlyFans. Dokument Virtuální přítelkyně už nyní na OnePlay.
5: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
6: Jihlavská polytechna. Vsaďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 13. května a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
5: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studioline. Kuchyně IN.cz.
7: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obí hlava. Nejlepší ceny ve městě.
8: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
9: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
10: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
9: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
10: Café-gusto.cz

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Elton John, Circle of Life. I tohle vám hrajeme v rámci retro víkendu. Stále probíhá soutěž o lístky na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost. Můžete psát, chci na Celine, na můj Instagram Lea Giongio, si za chvilku vyberu někoho z vás a stejně tak i z vás, kteří jste napsali SMSku. Ale do té doby si připomeneme, jaký seriál vás donutil v 90. letech běžet domů. Jestli schválně, Filipe, poznáš, který to byl u mě podle této znělky.
1: A už to poznám a necháme to rozehrát chvíli.
0: No co to bylo?
1: No Beverly Hills 920.
0: Ano, a nebo schválně, jestli poznáš ty i naši posluchači, která znělka je z tohoto seriálu. Nebo z jakého seriálu je tato znělka?
1: Bobby, utíkej!
0: J.R. Ewing!
1: Jedem!
0: A teď?
1: A teď. A jedem.
0: Teď. Tak co to je?
1: Legendární Dallas.
0: Ano, a co teprve třeba tohle?
1: Horská dráha, jo?
0: Ano.
1: U oceánu.
0: Připravit se a jedeme.
1: JT, Carol, Karen.
0: A
1: je to krok za krokem, samozřejmě legendární seriál, do dneška běží v televizi.
0: Dobře, a nebo třeba někteří naši posluchači utíkali k tomuto seriálu. No?
1: Michi.
0: Pamela.
1: CJ, už běžím. Tak,
0: tak
1: to byla pecka. No Pobřežní hlídka samozřejmě s Davidem Hasselhoffem, který si pak měl i pěveckou kariéru, že jo, ale moc mu to nešlo.
0: Hele, a pamatuješ, i vy, přátelé, na jednu z nejoblíbenějších telenovel byla celá v zeleném.
1: José Armando.
0: Ano, Esmeralda. A schválně, hele, úplně poslední seriál, který mě teďko napad a byl teda nesmrtelný a my jsme ho milovali v těch devadesátkách. Začínal touhle znělkou. Je právě tolik hodin, kolik je a vaše nejoblíbenější televizní stanice Píp vysílá právě.
1: Tak to ale já opravdu nevím.
0: Merlo's Place.
1: Tak na to jsem nekoukal.
0: Ježiši Kriste, na jeden z mých nejoblíbenějších seriálů. No a úplně poslední věc mě teď napadlo tohle, protože já jsem měla i oblíbenou takovou znělku z jedné videohry. Jestli to poznáte, jo?
1: No ježišmarja. To, kdo nehrál, přátelé, tak se chytte za hlavu.
0: Nesmrtelný Super Mario. Pokračujeme dál, posíláme další skvělou muziku. Buďte s námi, retro víkend v plném proudu. Ano!

0: Tak jestli někoho něco roztancuje, tak je to právě tenhle skvělý song, který doznívá z éteru Hit Rádia, protože to je prostě nejvíc nesmrtelný song 90. let. Pokaždé, když ho slyším, tak máme chuť tančit, zpívat, prostě mít takový ten tanec v dešti, jak se říká, takže tohle a mnohem více muziky až do nedělních 18 hodin. A hlavně je důležité zmínit, že víkend bude s novým Hit Rádiem 90. Vy už jste to někteří zaregistrovali, protože 90. tam hrajou nejlepší hity 90. let. Budou tady i legendy českého éteru. Ivo Aláč, Michal Klein, Markéta Rachmanová. Já si dám sobotu a neděli volníčko. Hezky pěkně zasloužené, odjedu si odpočívat někam, dám si takový ten relax. Ale dneska jsme tu s Filipem chtěli být s vámi, protože retro víkend a retro muzika a devadesátky prostě jsou nesmrtelný. Za chviličku Michael Jackson, Sheryl Crow a nebo Snow. To je taky pecka, tak buďte s námi.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Připrav se na Allegro Smart Weeks, festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
8: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
13: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
14: Jízdy na bobové dráze.
12: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
14: Soutěže.
12: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
14: A koncert Tomáše Kluse.
12: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
14: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
12: NHR.cz
15: Březová.
16: Znáte legendární resort Březová?
15: Březová.
17: Tenhle obří zážitkový park se jen několikrát do roka otevírá veřejnosti k individuální zábavě. 25 unikátních atrakcí, jako strašidelná věž, laserové bludiště, lanové centrum a spousta dalšího. Tohle musíte zažít.
15: Březová.
16: Mrkni teď na resortbřezová.cz.
18: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

No Informer, i tohle vám hrajeme. Retro víkend v plném proudu, těch zpráv od vás neskutečně velké množství, jak se vám retro víkend líbí, a toho hrajeme teprve 3,5 hodinky od 7 hodiny raní a končit bude až o 18. hodině v neděli. Tudíž celý víkend si s námi užijete s Hitrádiem 90, kde tyhle legendární songy můžete poslouchat non-stop. Každopádně, přátelé, já bych chtěla vyhlásit teda vítěze o vstupenky na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost při té příležitosti, když jsme hráli před chvilkou z éteru Celine Dion. Tak někomu z vás, kdo jste napsal SMSku na 777-937-777, věnuji dvě vstupenky. Těch zpráv přišlo opravdu strašně moc, tak jsem se rozhodla, že vyberu dva z vás, aby se dostalo aspoň na někoho takhle, protože ten počet je opravdu obrovský. Omlouvám se, na koho se nedostane, ale věřte mi, že ještě do 29. někomu z vás ráda ještě nějaký ten lístek nebo vstupenku dám. Takže Vláďa Tománek, pokud právě teď poslouchá, napsal: dobrý den, moc rád bych navštívil vaše představení v Hibernii, které je tematicky spojeno s mou velmi oblíbenou zpěvačkou Celine Dion. Písničky jako Power of Love nebo já neumím francouzsky, jo, protože tu písničku zrovna, kterou napsal, tam zpívá Míša Nosková, tak jsou součástí mého oblíbeného seznamu na Spotify Vláďa Tománek. Tak Vláďo, pokud právě teď slyšíte váš vzkaz, tak vy dostáváte dvě vstupenky. Já vám ještě napíšu. A potom tady máme posluchačku Janičku, která napsala: dobrý den, poslouchám od rána. Díky moc za 90. Moje mládí, jsem ročník 1977 a při té příležitosti slyším výzvu na lístky do divadla na Celine Dion show. Moc ráda bych s manželem jela, takže pokud budu ta vyvolená, budu nadšená a vděčná. Mějte hezký den, Jana. Janičko, gratulace i vám. Také vám za chvilku napíšu. Omlouvám se, na koho se skrz SMSky, které jste posílali na číslo Hitrádia, nedostalo. Věřím, že někdo z vás bude mít štěstí třeba příště nebo při jiné příležitosti. Každopádně na mém Instagramu Lea Giongiosi, když napíšete chci na Celine, tam ta soutěž ještě běží, tam se mrknu po 11. hodině a vyhlásím na Instagramu ještě někoho z vás. Teď už Michael Jackson a Heal the World. A zajděte si do kina, protože ten film je nádherný.

0: metalšrot.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava, nejlepší ceny ve městě.
3: Zažij VUT. High-tech roboti, science show i spousta muziky. Už 15. května na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou. Vstup zdarma. Více na zažijvut.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásný pátek, minuta po 11. a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Více než polovina poplatků za pobyt v protialkoholních záchytných stanicích v Česku podle jejich zástupců zůstává neuhrazena. Některé dokonce evidují kolem 70% neuhrazených pobytů. Vymáhání je potom obtížné. Téměř nulová vymahatelnost je třeba u bezdomovců, cizinců ze zemí mimo Evropskou unii nebo lidí s trvalým pobytem na úřadech. Česká země čelí kritickému nedostatku vláhy. V klíčových jarních měsících spadlo jen 50% obvyklého úhrnu srážek, což vyvolává krizi zejména na jihu Moravy. Břeclavsko se připravuje na krizový režim a omezení nakládání s pitnou vodou. Alarmující stav hlásí nejen povrchová vrstva půdy, ale i hydrologické měření v korytech toku, která jsou na svých minimech. A pojďme také na kurty. Tenistka Linda Nosková porazila na antukovém turnaji v Římě Anastázii Zacharovovou z Ruska 6-4 a 6-1 a postoupila do třetího kola. Z pětice českých hráček ale dnes uspěla jako jediná. Kateřina Siniaková nevyužila proti Rusce Aně Kalinské 9 matchbolů a prohrála 6-4, 6-7 a 5-7. Vypadly i 24. nasazená Marie Bousková, Tereza Valentová a Barbora Krejčíková.
7: Trh řemesel opět za Pení Havlíčku v Brod. Trhy budou na Havlíčkově a Smetanově náměstí i Svatovojtěžské ulici. Do 17 hodin se můžete těšit na stánky s výrobky z keramiky a textilu přes dřevořezbu až po šperky. A ani hlady nebudete. A připravený bude i program pro děti. Kolotoč, projížďka na ponících a hry. Z Havlíčkova Brodu, Markéta Báťová.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
6: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou také přehánky a večer se bude vyjasňovat. Dnešní odpolední maxima se zastaví na 18 stupních Celsia.
9: Retro víkend!
10: Retro víkend!
11: Co takhle Guru Josh anebo New Kids on the Block? Tak tohle a ještě mnohem více muziky bude v následujících vteřinách. Tak díky, že posloucháte 11 hodin 4 minutky k tomu aktuální čas. Nezastavujeme, jedeme v plném proudu.

0: New Kids on the Block tonight. I tohle vám hrajeme. 11 hodin, 11 minutek, něco hezkého si přejte v přítomném okamžiku a ono se vám to splní. Říká se to, fakt? Bez ohledu na to, jestli je nějaké retro nebo neretro. Každopádně jedeme dál, protože jsem se rozhodla, že teď budeme hrát hity na přání k vaření. Tak jak jste zvyklí, abyste o to nepřišli, tak mi napište třeba, co byste rádi slyšeli z Eteru Hit Rádia, anebo víte co? Pojďte mi rovnou zavolat. Zavysíláte si se mnou. 800 937 937, volejte právě teď. Společně zavzpomínáme na 90. léta. Zahrajeme vaši oblíbený píseň z 90. A taky můžete skrz Ether Hit Rádia někoho právě teď pozdravit a popřát mu krásný prodloužený víkend, volno. Takže 800 937 937, volejte právě teď. A taky mě třeba zajímá, jaký byl váš první mobilní telefon, přátelé. Tak koho máme na telefonu? Halo, halo.
1: Dobrý den,
0: kdo tam? Boudo Budko.
1: Petr.
0: Peťo, co děláme takhle do polko?
1: Teď jsme přijeli ze sběru minerálu a jdeme do města na obědvat.
0: A koho tam máš ještě u sebe?
1: Přítelkyni.
0: Přítelkyni, tak zdravíme, jak se jmenuje?
1: Gea.
0: To je krásné jméno. Moc mě těší, tak zdravím ještě jednou. Každopádně prozraďte mi, jaký byl třeba váš první mobilní telefon, který jste vůbec dostali?
1: Já měl asi Alcatel nějak.
0: Že jo? Jasně. A přítelkyně?
2: Motorola.
0: Tak já jsem měla takovou tu první Nokia, kde byla taková ta hra, ten had, jestli si vzpomínáte, pamatujete.
1: Ten snad byl v každém telefonu, ten hlas.
0: Že jo, ten byl úplně nesmrtelný. Každopádně, co vám zahraju za nějakou hezkou píseň, na kterou rádi společně vzpomínáte?
1: No, jako já, jestli bych si mohl přát, tak Depešáky.
0: Depešáky, jasně. A kterou od nich? Já už si to tady hledám.
1: Já nevím, Enjoy the Silence.
0: Enjoy the Silence, dobře. A pro koho to bude?
1: No pro všechny posluchače, co dneska o svátku poslouchají rádio.
0: No tak jo. A co budete dělat ještě dneska?
1: No, zítra jedeme prodávat na Blešáky právě minerály.
0: Miluju Blešák, miluju.
1: Takže budeme chystat krabičky, prodat nějaké krystalky.
0: To je hezký. No tak to máte krásný plán, takže Depešáky posílám teď za vámi. Mějte se krásně, užijte si zítra Blešák a hlavně užívejte si sami sebe. Ahoj!
1: Tak můžete. Děkujeme. Ahoj.

0: Cyndi Lauper rozhodně nemůže chybět, ale kdo taky nemůže chybět, je přeci legendární Whitney Houston. Tohle bude za moment, napsala si o ní Martina. Ahoj Leonko, my dneska budeme grilovat. Prosím, zahraj nám jakoukoliv píseň, takovou tu pomalejší, zamilovanou od Whitney Houston. Vždycky, když ji slyším, tak si vybavím film Osobní strážce, svoji lásku, kterou mám vedle sebe už 32 let a taky mám ráda vaše Hit Radio a tebe, protože seš takové pozitivní sluníčko. Ty snad nemáš nikdy ani špatnou náladu, Leonko. Moc rádi vás posloucháme, měj se krásně. To je tak hezká zpráva. Není nic víc než taková ta zpětná vazba od vás, našich posluchačů, takže děkuju krásně a věřte mi, že i já mám svoje špatné dny, vždycky to tady se mnou prožívá třeba Filda nebo moji přátelé, rodina, každý máme takový ten den blbec, jak se říká, ale já je pravda, že do práce chodím sem strašně ráda, protože člověk tady na chvilku, na těch pár hodin zapomene na to, co ho trápí a podobně, a to jenom díky vám, takže děkujeme za vás, naše posluchače, a samozřejmě Whitney Houston bude a taky doplní Savage Garden a spousty dalších skvělých hudebních interpretů.
1: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Porta Doors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSMdesign.cz. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova.
2: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
3: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem? Nebo snad první hrad z písku na pláži?
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete pomníky, jejich důstojné rekonstrukce nebo i zakázkovou výrobu hrobů, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.
10: Vysočina Gladiator. 10. května na stoupách v Jihlavě. Fight proti Přerov Mamut s vypuklem ve 4. Našlapaná fanzona, skvělý jídlo, cheerleaders a samozřejmě nejlepší a nejtvrdší fotbal v Česku. Maminky navíc dostanou drobnou pozornost. Vstup do 15 let zdarma. Přijď podpořit Gladiátory 10. května ve 4 v Jihlavě na stoupách. Partnerem zápasu je společnost Petex Jihlava. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek.
11: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Let's get rocket Def Leppard. I tohle hrajeme pro rokový fanoušky v rámci našeho retro víkendu. A to mi tak píše moje mamka a říká, hele Pupek, takhle mi říkávali, když jsem byla malá. Pupek, ano, nesmějte se, každý měl nějakou přezdívku. A napsala mi SMSku na Messenger, tak tahle píseň byla pro tátu a teď ještě něco pro mě. Protože naši jsou zrovna ještě s mým synem na cestě za prababičkou, za známýma a tak na Šluknovský výběžek, takže posíláme velké pozdravy, šťastnou cestu taky všem řidičům. No a mami, jak se říká, já vím, rodiče musím poslouchat, tak ty jsi taky něco přála a vzhledem k tomu, že teď hrajeme hity na přání, k vaření, jak já říkám, pro naše posluchače, kteří se napsali o Makarenu, tak slibuju, že ta bude. A nebo Lucie, Lenka Dusilová a Sen, tak to taky bude. No a ty jsi chtěla tohle, viď? Moje maminka milovnice Guns N' Roses. Knockin' on Heaven's Door. Tak mami, za 2 minutky pro tebe, jo? Tak a doufám, že mám nadlouho splněno a uděláte mi konečně nějaký dobrý oběd, protože mám strašný hlad, až se vrátíte, jo? Jsme Hit Radio, hezké dopoledne.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: když vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Z Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
2: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
3: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
2: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
3: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
4: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Zdar AS. Spolehlivě na cestách.
9: Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Akce Poznej práci řidiče. V sobotu 16. května Žďár, 23. května Bystřice a 30. května Polička. Zkus to, zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme a od června můžeš začít výuku v autoškole Vysočina. Více o akci i volných pozicích na zdar.cz.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa,
10: Mira,
11: Rybičky,
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů,
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa,
10: Harley,
11: Tomáš Klus,
10: Single X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, LED show a večer oči.

z 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz. Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obí Jihlava, nejlepší ceny ve městě.

0: On Air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Krásný pátek, jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Přilepšit si k chudému studentskému životu se rozhodla čtveřice mladých hochů z Třebíčska. Dva středoškoláci společně s kamarádem navštěvujícím teprve základní školu a ještě jedním kumpánem se rozhodli výhodně prodávat naftu. Bohužel pohonné hmoty získávaly krádežemi zejména z odstavených bagrů a nákladňáků. Celkem takto skupina ukradla kolem 3000 litrů nafty. Tu kluci rozprodávali za výrazně nižší ceny, peníze si rozdělili a použili pro svou potřebu. Celková škoda ovšem výrazně narostla právě poškozením nádrží. Policisté ji tak vyčíslili na 300 tisíc korun. V Česku je už 200 tisíc domácích baterií, ale kvůli neplatičům a krachům firem chybí peníze na jejich recyklaci. Dosavadní dobrovolnost sběru selhala, proto Ministerstvo životního prostředí v novele zavádí povinné zapojení prodejců do kolektivního systému. Zákon, který má vnést do likvidace baterií jasný řád, nyní čeká v poslanecké sněmovně na první čtení. Philadelphia podlehla ve druhém kole playoff NHL doma Caroline 1-4. Flyers v sérii prohrávají už 0-3 a jedna porážka je dělí od vyřazení. Daniel Vladař inkasoval 4x 30 střel. Hurricanes vyhráli v letošní vyřazovací části všech 7 utkání a mají na dosah postup do finále východní konference. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Dnes se v Třebíči konají oslavy osvobození. Vyrazit na ně můžete od 16 hodin na Hrádek. K vidění tam bude seskok parašutistů i ukázka práce vojáků ze základny v Náměšti. Chybět nebude hudební vystoupení. A nebo se vydejte za sportem do Náměště nad Oslavou na náměštský cyklomaraton. Hlavní program je v 11.30. Z Třebíčka Markéta Báťová.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, výjimečně se můžou vyskytnout i přehánky a večer bude oblačnosti ubývat. Co se týče odpoledních teplot, ty budou v závislosti na území mezi 14 až 18 stupni Celsia.
0: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10. 9.

neskutečně nádherná věc. Mariah Carey, I'll Be There. Mimo jiné tohle naspívali Jackson 5. Doporučuji kouknout na film Michael Jackson, je to nádherný. I slzička ukápla. Každopádně my pokračujeme dál. Retro víkend v plném proudu, nejlepší hity 90. let. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem prostě dítě 90. a budu, i když mi bude 50, 60, 70, 80, i když budu tam nahoře někde, furt budu dítě 90. let, protože ta hudba je prostě neskutečná. A mě tak napadlo, jaký byl váš první, ale úplně faktem první mobilní telefon. Napište mi to na 777-937-777. U mě to byl, prosím vás, Alcatel. Takový modrej byl, prostě jednořádkovej, SMSky na jednu větu, ale měla jsem Alcatel a pak jsem, myslím, jako druhý mobilní telefon měla Philips, který uměl takový ty smajlíky. Myslím, že to byl snad první telefon se smajlíkama. Tak když jsem se ptala Filipa, protože ten už musel frčet, zase šel něco komentovat, že není tady s námi, ale to vůbec nevadí. Tak on měl Nokia 5110, tam byl takovej ten had, že jo, ta hra, anebo měl Ericssona, ty byly taky takový ty svítící s tou anténou dlouhou, jestli vzpomínáte. Tak mi napište, co jste jako první mobilní telefon měli vy, co jste vlastnili, co vám dělalo radost. 777-937-777 a já posílám další skvělou kapelu, která vlastně hraje až do dnešního dne. Oasis, Wonderwall. I ty jsem milovala. Jo. Vzpomínám. Klidně si pište dál, nebo mi pište dál, já vám budu posílat další skvělou muziku, protože nás čeká i boyband NSYNC. Tak buďte s námi.

0: Kdo by neznal NSYNC v čele s Justinem Timberlakem?
1: Taky jste je měli vylepený v pokojíčku někde na zdi?
0: Já jo. Pokračujeme dál, vrátíme se k tématu telefony. Jaký byl váš první mobilní 90-kový mobil, protože to nebyl telefon, to byla posilovna a status symbol v jednom. Kdo měl třeba Nokia s anténou, tak byl král sídliště, o tom žádná. A pamatujete ty SMSky, ty se prostě psali tak pomalu, že než člověk odepsal OK, tak váš vztah byl asi skoro u konce. Každopádně SMSek od vás nám přišlo obrovské množství. Píše nám tady Ivča. Ahoj Lonko, měla jsem Nokia 3310, nebo tak nějak, byla modrá, těžká, průhledná, svítící anténa. Taky nám tady píše Silva z Prahy. Ahoj, můj první mobil byl šedý Alcatel v roce 2001. Další posluchačka Lenka, zdraví, můj první telefon byl oranžový Alcatel s antenkou. Lenka, lidi, ten jsem měla taky. Píše Wendy, Nokia 3310, velká pecka. Tenkrát stála, ano, 10 000 a v roce 2000 mi bylo pouhých 22 let. Další posluchač Láďa, ahoj, můj první mobil, který jsem dostal od rodičů, když jsem byl na vojně, byl Philips Diga. Philips vím, ale ten Diga, nevím asi, jak vypadal, podívám se. Další SMSky od vás. Motorola, ježiš, dokonce nám přišla i fotka od Standy z Ostravy. Ahoj Leonko, já měl Motorola Amio. Mohla bys zahrát Bon Jovi? Určitě tady zazní Bon Jovi, slibuju. A normálně nám posluchač poslal i fotku toho mobilního telefonu. To je naprosto skvělý, takže děkuju. Další posluchačka tady píše, nebo posluchač Radek z Litvínova, Siemens C25 a spousty dalších SMSek. Děkuju za to, že s námi společně vzpomínáte na ty vaše první mobilní telefony v rámci retro víkendu. Za chviličku Offspring, Robin Cook a nebo Enya.
2: Běž se s ním zase učit ty.
3: Ne, ne, řekli jsme každý půl hodiny.
2: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
3: Tak zařídíme doučování.
4: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz Basic, aby učení nebylo mučení.
5: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži?
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Music is like a heartbeat. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti.
7: There's no one like you, and there never will be.
8: I love you!
6: Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
9: Jihlavská polytechna. Vsaďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 13. května a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
10: Vysočina Gladiators. 10. května na Stoupách v Jihlavě. Fight proti Přerov Mamuc vypukne ve 4. Našlapaná fanzóna, skvělý jídlo, cheerleaders a samozřejmě nejlepší a nejtvrdší fotbal v Česku. Maminky navíc dostanou drobnou pozornost. Vstup do 15 let zdarma. Přijď podpořit Gladiátory 10. května ve 4 v Jihlavě na Stoupách. Partnerem zápasu je společnost Petex Jihlava, výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek.
11: Zdar AS. Spolehlivě na cestách.
12: Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Akce Poznej práci řidiče. V sobotu 16. května Žďár, 23. května Bystřice a 30. května Polička. Zkus to, zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme a od června můžeš začít výuku v Autoškole Vysočina. Více o akci i volných pozicích na zdar.cz.
13: Hit Radio.
14: I didn't hear.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

I takovouhle krásnou melancholickou klasiku vám v rámci našeho retro víkendu hrajeme. Tak hezké odpoledne, Lea Děnděš je stále s vámi 4 minutky po půl jedné. A my samozřejmě, přátelé, kamarádi, pokračujeme dál. Retro víkend v plné parádě, začali jsme dneska v 7 hodin ráno a prosím vás, je teprve pátek, není sobota ani neděle, to máte před sebou, takže pro většinu z vás volný, prodloužený víkend, pro nás pracující je to takový odpočinkový, protože retro víkend my milujeme, vy ho zbožňujete, v tom vám budeme hrát až dál do zítřejších, pozítřejších, až nedělních 18 hodin, tak rozhodně u toho buďte s námi, postaráme se vám o playlist, já se s vámi pro dnešní den loučím, užívejte si skvělýho dne, volna, relax, pohodička a hlavně skvělé muziky. Team nebo Beloved, M People a taky teď tahle skvělá pecka. Pamatujete? Nádherná romantická klasika. Mějte se krásně, ahoj!

0: na Hit Rádiu Vysočina.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
4: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Zápas sezóny je tu. Předposlední domácí bitvu o pomyslných 6 bodů svedeme na stadionu v Jiráskově ulici s Hanáckou Slávií Kroměříž. Pojďte nás podpořit v utkání o všechno. Hrajeme mimořádně v neděli 10. května. Společně jsme silnější.
6: Zažij VUT. High-tech roboti, science show i spousta muziky. Už 15. května. Na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou. Vstup zdarma. Více na zažijvut.cz.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studioline. Kuchyně IN.cz.
10: Březová! Mami, ty jsi hvězda. Ten víkend v Březové bude super. Březová!
11: Jen na pár víkendů otevíráme legendární dětský resort všem. Březová!
12: Mrkni teď na resortbřezova.cz a rezervuj si svůj termín.
13: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
14: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Portadors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design.cz. Nové dveře a podlaha.

Sean.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, přináším krátce před 13 hodinou skvělé zprávy, vše jde tak, jak má, hlášeny nejsou žádné komplikace, přesto kdyby cokoliv, vaši dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz. Under Armour
3: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
5: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na Hradě k dohodě o summitu NATO v Ankaře mezi prezidentem a premiérem nedošlo. Premiér Babiš dál míní, že by Pavel neměl být její součástí. Prezident se ale summitu zúčastnit plánuje. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Mnoho budoucích prvňáčků není na školu dostatečně připravených. Často nevydrží dlouho sedět u stolu, snadno ztrácejí pozornost a rychle se unaví. Jak taková situace v praxi vypadá, popisuje fyzioterapeutka Iva Bílková.
6: Máli se psaním problémy a všelijak se při něm kroutí v ruce, trupu i ramenou. Je to neurologicky podmíněný doprovodný pohyb, pevně spjat s celkovou biomechanikou a posturou dítěte. Nemá proto význam, aby rodiče nebo učitelé děti v tomto ohledu napomínali.
5: Dítěti to totiž pomáhá v lepší práci a koncentraci. Předák sudetských Němců Bernd Posselt podcenil reakci, kterou pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně v Česku vyvolá. Při návštěvě Berlína to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Podle něj si Posselt rovněž nenašel v iniciativě Meeting Brno správného partnera. No a hokejisté Philadelphia podlehli ve druhém kole play-off NHL doma Caroline 1-4 a v sérii prohrávají

0: 0-3 a jedna porážka je dělí od vyřazení. Daniel Vladař inkasoval 4x ze 30 střel. Hurricanes vyhráli v letošní vyřazovací fázi všech 7 utkání a mají na dosah postup do finále východní konference.
1: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: No a jak to bude vypadat na obloze? Oblačno, přehánky čekáme jen lokální, hlavně v severní polovině našeho kraje. K večeru bude oblačnost se ještě více rozpouštět a teploty ty budou dnes v rozmezí 16 až 19 stupně Celsia.
1: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4,

Krásné sváteční páteční odpoledne přijde od mikrofonu zítra je Vysočina Milan Březníček. Druhý prodloužený víkend je v plném proudu, počasí mu přeje a my vám ho až do nedělních 18 hodin zpříjemujeme těmi největšími hity z 90. let minulého století. Tak si to užijte.

Krásné odpoledne, přeje po 13. hodině, zítra ráno Vysočina Milan. Jak už jsem říkal, tento víkend se u nás nese v duchu retra a devadesátek. Schválně vzpomenete si na ten zvuk vytáčeného internetu. Jasně, je to pískání, které znamenalo jediné, nikdo teď nesmí telefonovat. Devadesátky byla doba, kdy jsme přetáčeli kazetu tuškou, nosili ledvinku se vší parádou a největší tragédií bylo, když se nám zamotala páska ve Walkmanovi, co já se přitom navstekal. Tak kdybych ještě zazpomínal, v televizi běžel seriál Beverly Hills 920. O víkendu jsme se těšili na hitparádu. Nejen o tom všem bude náš retro víkend na hitrádu Vysočina, do kterého teď doslova vletíme s chlapíkem, který se říká Lenny Kravitz, Fly Away, tak volume doprava, ať to je slyšet u sousedu na zahradě, v bytě, zkrátka všude tam, kde nás dneska ladí.

0: co se děje na Vysočině.
1: Ano, ani tento prodloužený víkend v žádném případě nemusíte prosedět doma, protože v rámci celostátní akce Den otevřených mlýnů vás zvu zítra v sobotu na Větrné mlýny v Třebíči. Čekají vás komentované prohlídky ve 13 a ve 14 hodin a taky se budou točit lopatky o 14:30 a o 14:30. Vstupné je zdarma. No a v neděli to přijde na další zápas amerického fotbalu. Hrát se bude v Jihlavě na Stoupách od 16 hodin. Domácí tým Vysočina Gladiators se nastoupí proti týmu Přerova a potřeba budou vaše hlasivky, vaše fandění, podpora, aby to všechno dobře dopadlo. Tak krásné odpoledne. Další tipy na zajímavé akce najdete i na našem webu hitradio.vysočina.cz.
0: Vysočina, tady jsme doma. Hit Radio. Jihlava. Jedno místo, jeden den, miliarda zážitků. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina se blíží. V sobotu 30. května si to mega užijeme u horácké multifunkční arény. Technika, co tě vtáhne, zóny, co tě rozběhnou, dílničky, LED i show na plný pecky. A večer? Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Buď u toho. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: V Třebíči jsme otevřeli již druhou prodejnu Pro doma, nově zaměřenou na střechy. Navštivte 14. května od 9 hodin, Den otevřených dveří v ulici Táborská 306. Čekají vás prezentace našich dodavatelů a za nákup nad 500 korun dárek, láhev, vína. Prodoma.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
3: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
4: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
3: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
4: A spousta dalšího čtení.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Sí, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Vysočina!
9: Zápas sezóny je tu. Předposlední domácí bitvu o pomyslných 6 bodů svedeme na stadionu v Jiráskově ulici s Hanáckou sláví Kroměříž. Pojďte nás podpořit v utkání o všechno. Hrajeme mimořádně v neděli 10. května. Společně jsme silnější.
10: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava. Nejlepší ceny ve městě.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Xindl X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Dunam!

0: www.šutr.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete kuchyňskou desku, schody, parapety, dlažby a další fajn věci z kamene, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

tu po půl druhé v rámci retro víkendu na Hit Radio Vysočina právě teď Prince, stále krásné odpoledne s datem 8. května roku 2026. Prodloužený víkend je v plném proudu, je to vlastně už druhý prodloužený víkend. Škoda, že příští týden něco podobného opět nezažijeme, tam budeme muset do práce ušít všech 5 dnů. Každopádně, pokud si užíváte volno, někdy výletujete, cestujete, užívejte dneska teploty do 19 stupňů. Jak to bude vypadat v sobotu a v neděli, tak myslím si, že podobné počasí, jako máme dneska, tu a tam sluníčko na obloze bude, pak se schová za mrak, objevit se během víkendu může nějaká ta přeháníka. Teploty v noci budou dneska klesat z 8 k 5 místy jen ke 3 stupňům Celsia, zítřejší teploty přes den 18 až 21 a neděle bude o poznání hezčí, teplejší, veselější, protože tam nám to vystoupá až ke 24 stupňům Celsia. Teď už rok set, užijte si je.

0: Retro víkendu na Hit Rádiu Vysočina zpěvačka, která se stala, zapsala do našich srdcí nejen díky svému hlasu Annie Lennox, ale díky svému krátkému účesu na kluka, což byla vlastně společně s nošením pánských obleků v té době taková jistá forma rebelie. Chtěla si prý vytvořit image, která by byla ostrá a patřila jen jí, a já si myslím, že se jí to podařilo. Co jste možná o téhleté dámě nevěděli, že než začala se živit muzikou a zpěvem, tak pracovala jako servírka ve vegetariánské restauraci, kde se prý poprvé seznámila i s Davem Stewartem, pracovala i v obchodě s knihami nebo továrně na zpracování ryb, takže pokud ještě stále hledáte nějakou tu letní brigádu, možná jsme díky Annie Lennox teď trošinku inspirovali. Za chvíli v rámci Retro víkendu na Hit Rádiu Vysočina další hity bude třeba Paul McCartney. Těšte se a užijte si ho.
1: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
2: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
1: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
2: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
3: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Z Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
9: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
10: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
11: Jízdy na bobové dráze.
12: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
11: Soutěže.
12: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
11: A koncert Tomáše Kluse.
12: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
11: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
12: NHR.cz.
13: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
14: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
15: Vysočina.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

10 minut před 14 hodinou na Hit Radio Vysočina, Fatboy Slim, vyladíte náš retro víkend, kdy vzpomínáme na 90, které se odrazily i v tom, s jakou výbavou jsme vráželi do školy. Schválně, taky jste měli penál s dvoupatrovým zipem. Kdo měl barevné fixy nebo voňavé gumy, ten byl králem třídy. Jo, úplně si tu vůni těch gum vybavuji. Tak abychom se do těch 90 ponořili v rámci našeho retro víkendu na Hit Radio Vysočina ještě víc, dáme si teď jeden takový 90 akustický hit, To Be With You od kapely, která se říkala Mr. Big. Tak volujeme doprava. We'll be right back.

0: Odpolední vysílání na Hitradu Vysočina právě teď dospívala Belinda Carlisle. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, krátce před 14. hodinou, ať se dívám, jak se dívám, nikde nevidím žádné komplikace, přesto kdybyste vy o někom nebo o něčem věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
5: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obí hlava, nejlepší ceny ve městě.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
8: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zástupci opozice uvedli, že by vláda neměla blokovat účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle nich by Pavel měl Česko reprezentovat. Vláda dlouhodobě odmítá v české delegaci Pavla, ten však nadále zamýšlí se summitu zúčastnit. Jarní slunečné počasí probudilo zmije k životu, ty jsou letos nadměrně aktivní. Lesní turisté by proto měli být obezřetní. Ne jednoho už tento had uštknul. Jak se jeden ze zraněných s incidentem vypořádal, prozradí mluvčí klatovské nemocnice Jiří Kokoška.
9: Muž byl od záchranky přijat v odpoledních hodinách, ale vzhledem k vynikajícímu stavu bylo ošetřeno pouze zranění, muž byl následně odsledován a večer i na jeho přání byl propuštěn. Nebyla nutná ani hospitalizace, ani podání antiser.
8: Při uštknutí se doporučuje postižené místo znehybnit a nezaškrcovat, ránu nerozřezávat ani nevysávat. Pachatelé zajali rukojmí při přepadení pobočky banky Volksbank ve městě Sinzig ve spolkové zemi Políní Falc. Na místě zasahuje velký počet bezpečnostních složek, píše agentura DPA s odvoláním na policii. Jedním z rukojmích je podle policie řidič vozidla, které převáželo peníze. No a portugalský kanonýr Cristiano Ronaldo pomohl fotbalistům a na Nasru jedním gólem vítězství 4-2 nad Ash-Shababem. V saudské lize už nastřílel 100 branek, celkem má v kariéře na kontě 971 zásahů.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
0: No, jak to bude vypadat na obloze? Oblačno, přeháňky jen lokální, teploty dnes do 19 stupňů, víkend, který je před námi, bude oblačný, objevit se může nějaká přeháňka, jinak hezčí bude zřejmě neděle, bude i teplejší, protože zítra teploty do 21 stupňů, v neděli až do 24 stupňů Celsia.
6: Retro víkend!
10: Retro víkend!
0: Třináctá hodina za námi, Milan Řezniček stále přeje fajn poslech tam, kde nás ladíte a tam, kde si s námi užíváte náš retro víkend, to nejlepší z devadesátek, tak pojďme si dát hnedka další Couch for Beat a já přeji krásné odpoledne.

0: Rádiem Vysočina.
1: Ano, ano, už se to blíží. 30. května v sobotu jste všichni zváni na největší zážitkový den dětí v srdci Vysočiny, a to dětskou arénu Zit Rádiem Vysočina. Ta se i se svým přilehlým okolím promění v jeden obrovský zážitkový park, kde se budete chtít samozřejmě zastavit a vyzkoušet si spoustu věcí naživo. Těšit se můžete na sportovní zóny, akční zóny, kde nebudou chybět policejní nebo vojenská technika i výzbroj. Pro malé i velké budou připravené historické a tvořivé zóny, jako jsou nafukovací atrakce, dobový kolotoč. Na hlavním pódiu se bude střídat vystupující jako na běžím páse a budeme společně tancovat, soutěžit, prostě budeme se užívat, jak se sluší a patří. No a k tomu můžete být součástí třeba i našeho živého vysílání, protože ano, i z téhleté akce budeme živě vysílat. Celé odpoledne bude probíhat také den otevřených dveří v Horácké aréně, kterou si budete moci projít, včetně unikátního běžeckého oválu na střeše. No a tím to zdaleka nekončí, protože v podvečer se promění prostor před arénou v takové originální velké jeviště, hlediště, originální kinosál, a diváci tady budou moci sledovat světovou premiéru seriálu Na dně, který vznikal na Vysočině, převážně v prostorách Horáckého divadla a také s jeho herci. No a třešničkou na dortu potom bude koncert skupiny Oči, takže si sobotu 30. května blokněte, přijďte celá rodina a užijte si dětskou arénu Zit Rádiem Vysočina, protože to bude zážitek, který se už nikdy nemusí opakovat.
0: Dětská arena Zit Rádiem Vysočina, sobota 30. května od 1. odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.

0: našem retro víkendu na Hit Rádiu Vysočina jsme si právě teď připomněli krále romantických balad, sympatiáka s nezaměnitelným chraplákem Richarda Marxe. Mimochodem, tenhle ten song, který právě teď dozněl, původně vůbec neměl vyjít. Richard ho napsal jako milostný dopis pro svou tehdejší manželku, která natáčela film v Africe. Považoval ho příliš za osobní, ale přátelé ho naštěstí přemluvili, aby ho vydal, a my jsme za to moc a moc rádi, protože nejedna slza u něj ukápla a věřím, že ještě i ukápne. No a my samozřejmě v těch hitech nejlepších z 90. let za chvíli pokračujeme. Dáme si třeba Red Hot Chili Peppers. Nebo třeba Masterboy, budou i vanastovky, prostě hrajeme jenom hity, které máte rádi. Tak si je užijte.
1: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
2: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
1: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
2: Café-gusto.cz
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Ahoj, Jihlaváci. Zápas sezóny je tu. Předposlední domácí bitvu o pomyslných 6 bodů svedeme na stadionu v Jiráskově ulici s Hanáckou Sláví Kroměříž. Pojďte nás podpořit v utkání o všechno. Hrajeme mimořádně v neděli 10. května. Společně jsme silnější.
6: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
8: No proto.
7: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete pomníky, jejich důstojné rekonstrukce nebo i zakázkovou výrobu hrobů, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám.
11: Jihlavská politechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu politechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 13. května a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
12: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Hezké páteční odpoledne, přeje si ráda Vysočina Milan. My celý tento prodloužený víkend máme ve stylu retra a těch největších hitů z 90. let. Jestli byla tahle ta doba něčím opravdu typická, pak to byla móda, jasně, džíny do pasu, flanelové košile, šustiákové soupravy a boty na platformě. Já si vzpomínám na svoje první černé mokasíny, jak jsem v nich nosil bílé ponožky a přišel si strašně in. Pokud chtěl být někdo ještě za pořádného frajera, tak to vytunil trikem se zahraniční kapelou. Tak ať už jste 90. prožili na základce, na intru nebo první brigádě, náš retro víkend na Hit Rádiu Vysočina vám připomene dobu, kdy stačilo málo a člověk měl pocit, že má celý svět před sebou. Teď už Pretenders, tak si pojďte zaspomínat společně s námi.

0: 14 hodina 42 minuta v rámci Retro Weekendu na Hit Radio Vysočina, Král Popu Michael Jackson, se kterým na setkání vás budu lákat a zvát už v příští hodině, ale hezky po pořádku, pokud plány na dnešek, na zítřek máte, ale chybí vám plány na neděli, jeden typ bych tu měl a kdo ví, možná díky němu někdo najde i zálibu v novém sportu, který začne třeba sám hrát. V neděli vás totiž zvu na další zápas amerického fotbalu, hrát se bude v Jihlavě na stoupách od 16 hodin, kdy domácí tým Vysočina Gladiators nastoupí proti týmu Přerova, tak se stavte, myslím si, že to bude skvělá zábava a podívaná.
1: Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Jak doopravdy žijí ženy, které na OnlyFans vydělávají miliony díky provokativnímu obsahu? Nabízejí svým fanouškům jen formu úniku nebo jim nahrazují i blízkost a vztahy? A co na jejich práci říkají partneři, rodina či nejbližší okolí? Režisérka Barbora Chalupová sleduje v dokumentu Virtuální přítelkyně 3 ženy, které hledají bohatství, svobodu i rychle nabitou slávu. Unikátní dokument přináší vůbec první filmové nahlédnutí za oponu celosvětového fenoménu OnlyFans. Dokument Virtuální přítelkyně už nyní na OnePlay.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budvar

0: Zažij VUT. High-tech roboti, science show i spousta muziky. Už 15. května na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou. Vstup zdarma. Více na zažijvut.cz.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studioline. Kuchyně IN.cz.
2: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava. Nejlepší ceny ve městě.
3: Březová. Znáte legendární resort Březová? Březová.
4: Tenhle obří zážitkový park se jen několikrát do roka otevírá veřejnosti k individuální zábavě. 25 unikátních atrakcí, jako strašidelná věž, laserové bludiště, lanové centrum a spousta dalšího. Tohle musíte zažít. Březová!
3: Mrkni teď na resortbřezová.cz.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

14. hodina, 51. minuta v rámci Retro Weekendu na Hit Radio Vysočina Ariem v pátek 8. května roku 2026. Ano, dneska si připomínáme den vítězství výročí osvobození od fašismu v roce 1945. Slaví svátek Zlatan. Narozeniny má třeba herečka Jana Boušková, slaví modelka a moderátorka Iva Kubelková, nebo z pánů třeba španělský zpěvák Enrique Iglesias, anebo herec Otakar Brousek. Tak přejeme všechno nejlepší, pokud dneska slavíte narozeniny nebo máte svátek, užijte si to i v kombinaci s muzikou od nás právě teď. V rámci Retro Weekendu posíláme další hitovku z let 90. Saša.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor si teď dejte na silnici 152 u obce Jaroměřice nad Rokytnou na Třebíčku. Havaroval tady motocykl. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Tak přejeme šťastnou cestu bez pokut, bez nehod. A kdybyste vy měli jakékoliv dopravní informace, posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
2: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden.
3: Music is like a heartbeat.
2: Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti.
4: There's no one like you, and there never will be.
3: I love you!
2: Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
5: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Portadors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSMdesign.cz. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. On air,
6: online
5: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se budou častěji scházet ke koordinaci zahraniční politiky. Chtějí předejít rozdílným názorům na veřejnosti a v médiích. Zároveň dál není vůle scházet se v širším formátu 4 ústavních činitelů. Řekl to Pavel po setkání s Babišem. Rekonstrukce pražského Masarykova nádraží pokračuje. Doteď se pracovalo hlavně na výstavbě nových nástupišť. Co se tam teď děje, prozradí mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
8: Nyní se pozornost zaměří na původní část nádraží. Dělníci začnou s přestavbou střední části kolejiště a stávajících nástupišť. Už během několika dní odstraní i koleje a nástupiště u Hybernské ulice. Vznikne tak prostor pro archeologický průzkum pozůstatků pražského opevnění.
7: Vlaky z Kladna a Kralu nad Vltavou budou od června do závěru roku končit na novém nádraží v Bubnech. Britští lejbristé podle průběžných výsledků utrpěli těžké ztráty ve čtvrtečních volbách do místních zastupitelstev. Volby mnozí označují za referendum o dvouletém působení premiéra Starmera. Neúspěch může vyvinout silný tlak na jeho odstoupení. No a čeští vodní slalomáři mají před sebou dva klíčové víkendy, během kterých budou usilovat o místa v reprezentaci pro nadcházející sezónu. Mezi kajakáři se pojede o jedno volné místo, protože Jakub Krejčí a Jiří Prskavec mají díky medailím z mistrovství světa reprezentaci předem zajištěnou.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: No a počasí oblačno, přehánky jenom lokální, teploty dnes 16 až 19, sobota a neděle bude polojasná oblačná, to a tam se může objevit také nějaká přehánka. Teploty dnes v noci klesnou z 8 k 5, v údolích naměříme jen kolem 3 stupňů, zítřejší maxima 18 až 21 a v neděli to povyskočí až ke 24 stupňům.
5: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin.

15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4.

0: Vysočina. Tady jsme doma.
1: 15 hodina, 11 minuta a stále hezké páteční, sváteční odpoledne. Víkend prodloužený je celý před námi a pokud byste na zítřek třeba hledali takový tip na výlet pro celou rodinu, Zdeněk Hopian, kterého mám na telefonu, by nám mohl poradit. Zdeňku, zdravím vás, hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Vy jste v Panenské kousek od Jemnice připravili na zítra takovou akci pro celou rodinu. O co se jedná?
2: Tak, my jsme na zítra připravili večerníčku v Pohádkový les, což je vlastně akce pro všechny děti od těch nejmenších po trošku starší. A spočívá to v tom, že jsme v lese připravili pohádkovou stezku, na které děti najdou pohádkové postavy a budou tam plnit úkoly u nich.
1: Jaké pohádkové postavy tam najdou třeba?
2: Těšit se určitě můžou na pítky dlouhého, širokého a bystrozrakého a spoustu dalších pohádkových postav.
1: Když do Panenské vyrazím, tak co bych měl udělat, jak se vlastně téhle té pohádkové trasy můžu zúčastnit?
2: Vstup do pohádkové lesa je možný od 12 do 15 hodin a jinak kromě toho pohádkové lesa tam běží i doprovodný program.
1: Vy jste zmínil doprovodný program, na co se mohou návštěvníci těšit?
2: Tak, návštěvníci se můžou těšit na parkourovou show kouzelníka Toma a kromě toho budou připraveny skákací hrady, budou tady šlapací motokáry, budou tady RC modely, velký dětský koutek, takže bude to tady opravdu spoustu.
1: Jakou délku ta trasa má? Zvládnou to maminky třeba z kočárky?
2: Trasa je dlouhá zhruba 4 km a dá se projet určitě i s kočárkem.
1: Čeká na děti po zdolání téhleté pohádkové cesty nějaká odměna, nějaký dárek?
2: Každý, kdo tu trasu projde a splní úspěšně všechny úkoly, tak dostane na konci odměnu.
1: Když budu chtít získat více informací, tak kde se jich můžu dopátrat?
2: Více informací najdou návštěvníci na Facebooku Pohádková Panenská.
1: Poslední informace, kde Panenskou konkrétně najdeme, je dostupná autobusem, vlakem, na kole, jak?
2: Do Panenský se dostanete autem, autobusy nám se moc nejezdí, takže autem nebo kdo chce, může vyrazit samozřejmě i na kole. A Panenskou najdete zhruba 7 km od Jemnice.
1: Výborně, ať se akce vydaří a budu se asi někdy těšit na slyšenou.
2: Děkujeme, budeme se taky těšit na slyšenou.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

0: Ladíte Retro Weekend na Hit Radio Vysočina, složený z těch největších hitů 90. let minulého století, a právě my jsme si teď dali i pořádný čistý rokový adrenalin, za kterým se skrývají desítky milionů prodaných desek. Ano, to byly Guns N' Roses, kteří vrátili roku takovou tu jeho špínu a nefalšovanou energii. Já věřím, že nejedno rokové srdce teď zaplesalo a budeme vám moc rádi tu radost dělat i dál, protože co by to bylo za Retro Weekend bez tohohle songu? Rembrandt, chystají se, už za chvíli tu budou, stejně jako třeba Tichá dohoda nebo Lubega. Tak hezké odpoledne.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Běž se s ním zase učit ty.
5: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
4: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
5: Tak zařídíme doučování.
6: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz. Basic, aby učení nebylo mučení.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích?
11: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak ho nemať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
10: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firma na zážitky
11: CZ.
14: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa,
14: Mirá,
11: Rybičky,
14: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
14: 8 hradů,
11: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa,
14: Harley,
11: Tomáš Klus,
14: Single X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
14: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
16: Vysočina Gladiators. 10. května na Stoupách v Jihlavě. Fight proti Přerov Mamuc vypukne ve 4. Našlapaná fanzona, skvělý jídlo, cheerleaders a samozřejmě nejlepší a nejtvrdší fotbal v Česku. Maminky navíc dostanou drobnou pozornost. Vstup do 15 let zdarma. Přijď podpořit Gladiátory 10. května ve 4 v Jihlavě na Stoupách. Partnerem zápasu je společnost Petex Jihlava. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek.
17: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Pěkné páteční odpoledne přeje Zítra ráno Vysočina Milan. My jsme už dneska společně probrali módu, která byla typická pro 90. díky čemu jsme byli ve škole in. No, co se týká hudby, tak 90. byly dekáda, kdy hudba zněla úplně všude. Z otevřených oken aut, z pouťových atrakcí, z diskotéky, z pokoju, kde se nahrávaly vlastní kazety. Každý měl svého favorita. Někdo jel Eurodance, někdo zase první české popové hvězdy a úplně každý měl alespoň jednu písničku, která ho během pár vteřin vrátila do první lásky, prvního mejdanu nebo možná prvního pomalého tance. Tak pokud si chcete zaspomínat a možná trošinku v tuhletu chvíli i zpomalit, já si myslím, že Susan Vega je tou správnou volbou. Tady je.

0: v 90. dokázala roztancovat tímhletím hitem Lubega kde koho. Minulou hodinu jsem sliboval, že nabídnu na Hit Rádiu Vysočina setkání s Michaelem Jacksonem, tak pojďme, ať ho nenecháme dlouho čekat. Víte, co se říká? Přesnost a dochvilnost je výsadou králu, o čemž se přesvědčujeme dnes a denně.
1: Na premiéru do Sinestaru. Příběhy největších hudebních ikon prostě k filmovým plátnům patří. A tentokrát přichází ten největší z nich. Král popu Michael Jackson. Ano, film Michael. Silný, hudbou nabitý příběh o tom, jak se z kluka s neuvěřitelným talentem stal král. Uvidíme jeho první kroky ve skupině Jackson 5, kde byl sice nejmladší, ale zářil nejvíc. Jenže za každým úspěchem stojí i ta druhá strana mince. Například tvrdý otec, který drží rodinu pevně, možná až moc pevně. Tohle je příběh kluka, který měl talent větší než kdokoliv kolem. Tak buďte u toho, u zrodu legendy. Film Michael už tento týden v multikinech Sinestar.
2: Hit Radio Vysočina vás zve do multikina Sinestar. Hit Radio.
3: Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
3: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
2: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
3: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
4: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
6: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
7: Under Armour makes you better.
8: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: Vysočina.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

odpolední vysílání na Hit Radio Vysočina, který se až do nedělní 18. hodiny nese v duchu retro víkendu právě teď Genesis. Napsala mi do studia Pavla Střebíče, že si dnešek užívá s námi při umývání oken, do kterých se pustila a přitom se prý pohoupuje v bocích s hadrem a leštěnkou a vzpomíná na doby, kdy umývat okna doma jednou musela zatrest, když zalhala, že jde ke kamarádce a přitom v 90. vyrazila balit kluky na jednu venkovskou diskotéku. Tak Pavlo, díky za vaši vzpomínku, pokud i vy máte nějakou, která se váže k 90. klidně se podělte přes naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. No a my v tuhletu chvíli ještě o něco zvolníme, protože nabízím romantiku všech romantik. Scarlett.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor si teď dejte, ve Dvořákově ulici ve Žďáři nad Sázavou probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Osobní auto se tady srazilo s chodcem, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Kdybyste měli jakékoliv dopravní informace, posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem deníku.
2: Z Pardubice.
3: Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další.
4: Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
9: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel zváží kompetenční žalobu, pokud nebude součástí delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident to řekl po pátečním setkání s premiérem, protože se na složení delegace opět nedohodli. O delegaci rozhodne kabinet v červnu. Nebe nad Českou republikou se v průběhu pátku vyjasní a o víkendu se vrátí vysoké teploty. Všechny tři dny budou zároveň téměř bez srážek. Meteorologové varují před nebezpečím vzniku požárů na Moravě. Karlova Studánka v Moravskoslezském kraji zahajuje novou lázeňskou sezónu. A to už tuto neděli od 10 hodin. Celý den bude ve znamení zábavného programu. K němu nám víc řekne mluvčí těchto lázní Lucie Špačková.
10: Lidé si vyzkouší historický knihtisk, projdou se mezi korzujícím panstvem v dobových kostýmech, a zatancují si Charleston a nahlédnou do tvorby lidí s mentálním postižením z opavské Charity. Lázně zároveň připomenou své čtyři přírodní léčivé zdroje, a to vodu, vzduch, rašelinu a plyn.
9: Součástí bude i jarmark, kde se budou mimo jiné prodávat i valašské frgály. No a fotbalisté Slávie mohou v sobotu obhájit ligový titul. Červeno-bílí přivítají ve druhém z pětikol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by jí v čele tabulky odskočili na už nedostižných 11 bodů. Ve stínu derby se odehraje dalších 7 duelů.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: No a jak to bude vypadat? Na obloze o víkendu polojasno, oblačno, přehánka by se mohla objevit jenom v sobotu, neděle už bude zcela bez srážek. Teploty dnes v noci klesnou z 8 k 5, v údolích neměříme kolem 3 stupňů, zítřejší maximum 18 až 21 a v neděli nám to povyskočí až ke 24 stupňům Celsia. Tak užívejte.

Retro víkend na Hitrádiu Vysočina, protože vám i dnes a zítra a v neděli hrajeme to nejlepší z 90. let. Tak dejte volume doprava a zaspomínejte si společně s námi na to, co jste měli rádi.

odpolední vysílání jsme se na Hit Radio Vysočina vrátili na přelom tisíciletí do doby, kdy se švédská ABBA vrátila v omlazené verzi jako fenomén, který se říkal 18, ano, schválně. Jestli pak jste věděli, že tahle ta čtveřice měla původně se jmenovat ABBA 18, jenže to se nelíbilo mužské polovině legendární ABBY a tak se musel název změnit. Ale pozor, 18 nebyly jenom nějaké kopírky osvědčených hitů. Sami dokázali prodat přes 6 milionů alb a později bodovali i s vlastními hity. Tak mami a za námi, musím říct, že tuhle muziku prostě miluju a obrovskou radost mi náš hudební dramaturg udělal, že 18 a ABBU nasadil do tohohle svátečního playlistu. Každopádně my budeme výletovat do zlatých 90. dál, protože míříme na jih za sluníčkem a naším průvodcem nebude nikdo jiný než král italského poproku s nezaměnitelným nosem na hity a to je jasně Eros Ramazzotti. Tak pokud tohodle šviháka, krasavce máte rádi pro změnu zase vy, volume doprava. Užijte si ho.

0: Pátek 8. května na Hit Rádiu Vysočina v našem retro víkendu dáma, která dokázala vystoupit ze stínu svého slavného bratra a stala se skutečnou královnou popového tance. Ano, byla to Janet Jackson. Co mě překvapilo, že kdysi prý původně vůbec nechtěla a vůbec jejím snem nebylo stát se zpěvačkou, ale chtěla být žokejkou nebo studovat obchodní právo. Ke zpěvu jí prý donutil až otec, který v ní viděl další důl nebo zlatý důl rodiny Jacksonových, ale Janet se brzy vzbouřila, vyhodila otce z role manažera a vydala přelomové album Control. No, ne každá hvězda má na ruších od začátku usláno. Každopádně Retro Weekend pokračuje za chvíli třeba hitem, který svého času si pamatuji, jsem v písničkách na přání hrál pomalu den co den. No, milovali jste ho možná taky Sting a Desert Rose. Nejen tahle ta muzika bude znít, dáme se i Nirvánu. Ladíte odpolední vysílání z Rádia Vysočina, který se až do nedělní 18. nese v duchu retro víkendu. Užívejte.
1: Hit Radio. Začne to jako den dětí a skončí to jako mega show. Dětská arena z Hit Rádiem Vysočina.

0: Fit, led i krasobruslení. A k tomu pódium, které pojede od první chvíle. A večer koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
3: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 13. května a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
4: Březová!
5: Starosto, mohl bys zase uspořádat nějaký zajímavý výlet?
4: Březová!
6: Vezměte svůj klub nebo spolek do nejlepšího outdooru v Česku. Program s instruktorem i jídlo v ceně.
4: Březová!
5: Mrkni teď na resortbřezová.cz.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Hausbrand Café, per favore.
9: Sì, signora.
8: I v malém šálku lze dělat velké umění.
10: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
12: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

posloucháte na Hit Rádiu Vysočina Nirvana a Retro Víkend pokračuje a já si říkám, že jsme dneska ještě nezaspomínali na devadesátkové léto. Možná i u vás to byly stanové tábory, dovolená pod stanem nebo cesta autem přes půl republiky v neklimatizovaném autě. Úplně to vidím, v kufru řízky v alobalu, na zadním skle plišák a mapa rozložená přes celé zadní sedadlo, protože to byla jediná tehdejší navigace. Čas jsme si krátili počítáním aut stejné barvy a rodiče hledali nejbližší kiosek s limonádou, protože nemohli vystát to neustále. A kdy už tam budem? Tak možná to nebyl luxus, ale ty vzpomínky zůstaly dodnes a nikdo nám je nevezme, stejně jako Celine Dion, která na podzim chystá velký návrat v Paříži a i ona patří do našeho retro víkendu na Hit Rádiu Vysočina. Tady je.

Baví tě tyhle hity? Baví tě devadesátky? Vyzkoušej nové dabové hit rádio devadesátka. Devadesátky non-stop. Samba!

0: Pohodový poslech na celou Slunečnou Vysočinu, přijal mikrofonu Milan. Možná jste si řekli, že o tomto prodlouženém víkendu trošku zamakáte na své fyzičce. Někomu se to podaří, jiný zůstane jen u pasivního sledování někoho, jak sportuje, ale i to se počítá, protože nebudete si jít doma, ale zvednete se ze svého křesla, gauče a vyrazíte ven. No a kdybyste nevěděli, kam v neděli, tak vás zvu na další zápas amerického fotbalu. Ten se bude hrát v Jihlavě na Stoupách od 16 hodin, kdy domácí tým Vysočina Gladiators se nastoupí proti týmu Přerova. A protože všechny maminky mají tuto neděli svátek, čeká i na ně takový malý dárek na stadionu. Tak se stavte a buďte originální. No a my budeme za chvíli nabízet tam, kde si s námi retro víkend. Zítra na Vysočině užíváte další 90. záležitost, Coolio, Gangsta's Paradise, nebo třeba Inexis a spoustu další. Milli Vanilli budou taky.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Izomat stavebniny.
5: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, trvalá paráda.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
7: Zažij VUT. High-tech roboti, science show i spousta muziky. Už 15. května na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou. Vstup zdarma. Více na zažijvut.cz.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz. Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyněin.cz.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
11: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v Deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem Deníku.
12: Hit Radio Vysočina.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

16. hodina, k tomu 52. minuta. Tohle to byly Inexis v rámci retro víkendu na Hitrádiu Vysočina, který samozřejmě pokračuje nejenom během dnešního dne, ale i během zítřejšího dne až do nedělních 18. hodin vám hrajeme to nejlepší z 90. Za necelých 10 minut nabídneme další odpolední zprávy, ve kterých se podíváme na to, že třeba staré telefony mohou být nečekaným rizikem v domácnosti. Počkej.

0: Wellness je přiblížila, loučíme se z Texas a míříme na silnice. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, krátce před 17. hodinou přináším skvělé zprávy, vše jde tak, jak má, hlášen, nejsou žádné komplikace. Přesto, kdybyste o někom nebo o něčem věděli, vaši dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Zdar AS. Spolehlivě na cestách.
2: Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Akce Poznej práci řidiče. V sobotu 16. května Žďár, 23. května Bystřice a 30. května Polička. Zkus to, zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme a od června můžeš začít výuku v Autoškole Vysočina. Více o akci i volných pozicích na zdar.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš se ohradil proti kritice prezidenta Petra Pavla za to, že na dnešní jednání na Pražském hradě dorazila ráno se čtvrthodinovým zpožděním. Žádal o posunutí schůzky, ale nebylo mu vyhověno. Prezidentovu kritiku vnímá jako nepatřičnou. Není jeho podřízeným, řekl Babiš. Staré telefony mohou být nečekaným rizikem v domácnosti, pokračuje mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Jakub Nesčivera.
7: Obsahují citlivá osobní nebo pracovní data. Z pohledu kybernetické bezpečnosti však začínají být problémem až ve chvíli, kdy se znovu dostanou do oběhu, tedy když jsou prodány, darovány nebo skončí v nepovolaných rukou a někdo je zapne.
0: Zařízení v sobě mohou mít uložené přístupové údaje, e-maily, fotografie nebo kontakty. Předák sudetských Němců Bernd Posselt podcenil reakci, jakou pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně v Česku vyvolá. Při návštěvě Berlína to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Podle něj si Posselt rovněž nenašel v iniciativě meeting Brno správného partnera. No a skokanky na lyžích se v nové sezóně premiérově dočkají vlastního plnohodnotného turné čtyř můstků. Vznik ženské minisérie, která se uskuteční souběžně se zavedenou prestižní soutěží mužů, potvrdila pojednání ve slovinské Portoroži skokanská komise Mezinárodní lyžařské federace.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
0: No a jak to bude vypadat o víkendu na víkendové obloze? Počasí nám bude dělat radost, protože má být polojasno, jen místy oblačno, přeháňka by se objevit výjimečně mohla. Jenom zítra neděle bude úplně beze srážek. Teploty v noci klesnou z 8 k 5, v údolích neměříme kolem 3 stupňů, zítřejší maxima 18 až 21 a v neděli to vystoupá až ke 24 stupňům Celsia.
5: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. Patnáct, deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři,

nadále skvělý sváteční poslech. Krátce po 17. hodině přes celé hit rádio Vysočina od mikrofonu Milan Řezníček. Nabízím další porci skvělých hitů, které jsme poslouchali v 90. letech. Ještě se.

0: s Hitrádiem Vysočina.
1: Máte rádi akce, kde se něco děje, kde nevíte, co dřív vyzkoušet, protože vás láká úplně všechno? Pak si pro nás blokněte sobotu 30. května, kdy vás zveme na dětskou arénu Zitráne Vysočina k horácké multifunkční aréně v Jihlavě, kterou tento den můžete prošmejdit doslova od garáží až po střechu. Ano, celé odpoledne bude probíhat den otevřených dveří, včetně unikátního běžického oválu na střeše, ale to hlavní se bude odehrávat na zemi i v okolí arény. Těšit se můžete na sportovní zóny, akční zóny, kde nebude chybět policejní nebo vojenská technika, včetně výzbroje. Pro malé i velké bude připravené historické i tvořivé zóny, nafukovací atrakce, dobový kolotoč. Na hlavní pódiu se představí spousta tančících, cvičících, vystupujících. Čeká nás společně i animační program, prostě bude to velké. Na místě bude i naše mobilní studio, ze kterého budeme živě vysílat, tak se můžete přijít podívat, jak se dělá vysílání i se s námi zavysílat. No a od 13 do 18 hodin to bude patřit hlavně dětem, ale tím zdaleka nekončíme, protože v podvečer se promění prostor před arénou v originální kinosál a diváci tady budou moci sledovat světovou premiéru seriálu Na dně a na úplný závěr celé akce se můžete těšit i na koncert skupiny Oči. Bude to velké a my se na vás už moc těšíme.
0: Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.

0: poctivý český rok někdo, pak je to David Koller, kterého jsme si dali právě teď na Hit Rádiu Vysočina. To jsem teda osobně nevěděl, že Davidova cesta ke slávě vedla přes pěvecký sbor Bambini di Praga. Jako kluk tam zpíval po boku další budoucí hvězdy Ivety Bartošové, ovšem rocková rebelie v něm nakonec zvítězila a nejzaložil legendární Luci, prošel kapelami jako Jasná Páka nebo Žentor. Dokonce David Koller je v Evropě takový opravdový unikát, protože málo který hudebník zvládne na takové úrovni zároveň zpívat a u toho šlapat do bicích. Tak věřím, že nejednoho fanouška jsme v tuto chvíli potěšili a pokračovat v tom hodláme i nadále, protože za chvíli nás čeká kdo? Ano, za chvíli si dáme královnu popu Madonu. Nejenom ona tady bude, budou tu i Stouni, zkrátka dobře, hrajeme jenom hity, které máte rádi.
1: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Portadors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSMdesign.cz. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova.
2: Běž se s ním zase učit ty.
3: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
2: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
3: Tak zařídíme doučování.
4: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz Basic, aby učení nebylo mučení.
5: Z Pardubice.
6: Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další.
7: Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
8: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem deníku.
9: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
10: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
11: Jízdy na bobové dráze.
9: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
11: Soutěže.
9: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
11: A koncert Tomáše Kluse.
9: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
11: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
9: NHR.cz
12: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obí hlava, nejlepší ceny ve městě.
13: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
14: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

po půl šesté na Hitrádiu Vysočina Rolling Stones, když už máme ten retro víkend, tak si říkám, co zazpomínáte na páteční večery, které patřily 90. diskotékám, které taky měly své kouzlo. Vzpomínáte si na ty kouřové efekty, barevná světla, DJ za pultem a plný taneční parket? Jo, holky měly na sobě lesklé outfity, my kluci od větší slá, větší košily a všichni jsme čekali, až zazní ten náš hit a vyrazíme na parket, to pořádně rozjet a zazpomínat. Na to můžeme i díky tomu hitu. Right Said Fred při téhleté kapele a tomhletom hitu nikdy na parketu nebylo k hnutí, protože všichni tancovali, všichni se bavili a užívali si to. Tak si to užijte společně s námi i teď po půl šesté.

0: Dále hezký sváteční poslech přeje Citra Jana Vysočina Milan. Víkendu bude přát počasí, tak kdybyste se během něj chtěli vrátit dál než do 90. minulého století, co třeba takový středověk, není to vůbec problém, už zítra ovládne gotický hrad Roštejn, roštejnský hodokvas. Od 14 hodin se můžete těšit na historické tržiště, pestrý odpolední program plný šermířských vystoupení, dobových řemesel, tanečnických klířů a ukázek dobových zbraní. Celý den vyvrcholí potom večerní fire show, tak to berte jako takový tip, kam se vypravit třeba zítra 9. května. No a kam se vypravíme my? Zpátky do 90. za chvíli třeba Elton John. Také si dáme R.E.M. a to zdaleka není vše, protože ještě nekončíme. Retro pro vás máme a 90. až do nedělní 18. hodiny.
1: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
2: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
1: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
2: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
3: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
5: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
13: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firmanazážitky.cz.
16: Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete kuchyňskou desku, schody, parapety, dlažby a další fajn věci z kamene, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.
17: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
18: Dan Landa.
17: Mirá.
18: Rybičky.
17: Migové.
18: Jdeme na hrady.
17: 8 hradů.
18: 8 víkendů.
17: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
18: Dan Landa.
17: Harley.
18: Tomáš Klus.
17: Single X.
18: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
17: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
18: www.hrady.cz.
19: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
20: Hit Radio Vysočina.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

R.E.M. Man on the Moon na Vysočině před 18. hodinou. V žádném případě nekončíme, pokračujeme dále, jak už jsem říkal, až do nedělní 18. prožíváte ve společnosti těch největších hitů 90. let. To je náš retro víkend na Hit Radio Vysočina, tak si to užijte. Milan se pro dnešek loučí, těším se za 14. pátek a do té doby třeba Army of Lovers, Crucified. Fajn poslech.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
2: Vysočina Gladiators. 10. května na Stoupách v Jihlavě. Fight proti Přerov Mamuc vypukne ve 4. Našlapaná fanzona, skvělý jídlo, cheerleaders a samozřejmě nejlepší a nejtvrdší fotbal v Česku. Maminky navíc dostanou drobnou pozornost. Vstup do 15 let zdarma. Přijď podpořit Gladiátory 10. května ve 4 v Jihlavě na Stoupách. Partnerem zápasu je společnost Petex Jihlava. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.

0: Zoo se může pochlubit novým přírůstkem. V sobotu se návštěvníkům představí velbloudice Amara. To potvrzuje i ředitel zahrady Evžen Korec.
1: Získat samici velblouda z evropských chovů vůbec není jednoduché. Pracovali jsme na tom zhruba 3/4 roku. Návštěvníci s ní mohou seznámit tuto sobotu, kde bude speciální komentované krmení u velbloudů a kde řekneme všechny podrobnosti, včetně dovozu tohoto vzácného zvířete.
0: Přesný rozpis všech sobotních komentovaných krmení najdou zájemci na webu zootabor.eu. Britští labouristé podle průběžných výsledků utrpěli těžké ztráty ve čtvrtečních volbách do místních zastupitelstev. Volby mnozí označují za referendum o dvouletém působení premiéra Starmera. Neúspěch může vyvinout silný tlak na jeho odstoupení. No a fotbalisté Slávie mohou v sobotu obhájit ligový titul. Červeno-bílí přivítají v druhém z pěti kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by jí v čele tabulky odskočili na už nedostižných 11 bodů. Ve stínu derby se odehraje dalších 7 duelů.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Retro Weekend.

0: Zdar AS. Spolehlivě na cestách.
1: Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Akce Poznej práci řidiče. V sobotu 16. května Žďár, 23. května Bystřice a 30. května Polička. Zkus to, zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme a od června můžeš začít výuku v autoškole Vysočina. Více o akci i volných pozicích na zdar.cz.
2: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
3: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
2: Café Gusto, vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
3: Café-gusto.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Jihlavská politechna. Vsaďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu politechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 13. května a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
12: Hit Radio, Hit Radio.

0: Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, LED, show a večer. Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude aréna. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
4: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Under Armour makes you better.
6: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
7: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obyjihlava, nejlepší ceny ve městě.
8: Březová! Znáte legendární resort Březová?
9: Březová!
10: Tenhle obří zážitkový park se jen několikrát do roka otevírá veřejnosti k individuální zábavě. 25 unikátních atrakcí, jako strašidelná věž, laserové bludiště, lanové centrum a spousta dalšího. Tohle musíte zažít.
8: Březová!
11: Mrkni teď na resortbřezová.cz.

0: Rádiu Vysočina.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
2: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
0: Zažij VUT. High-tech roboti, science show i spousta muziky. Už 15. května na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou. Vstup zdarma. Více na zažijvut.cz.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4.

0: Hitrádiu.
1: Na Hitrádiu Vysočina. This ain't no disco.

0: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1KK v Karlových Varech Rybářích za 1 695 000 korun, rodinný dům v Bavorině u Berouna za 9 499 000, pozemek k bydlení v Borovanech na Českobudějovicku za 4 390 000, další pozemek v Borovanech za 3 030 000 a ještě jeden pozemek k bydlení v Borovanech za 2 760 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Portadors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design.cz. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova.

Jihlava. Jedno místo, jeden den, miliarda zážitků. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina se blíží. V sobotu 30. května si to mega užijeme u horácké multifunkční arény. Technika, co tě vtáhne, zóny, co tě rozběhnou, dílničky, LED i show na plný pecky. A večer, oči a světová premiéra seriálu Na dně. Buď u toho. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: Hit Radio Vysočina.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
6: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Porta Doors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design.cz. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova.

0: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
1: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
0: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
1: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
2: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Portadors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSMdesign.cz. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova.
4: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
5: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.

0: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
1: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
0: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
1: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
2: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Portadors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design.cz. Nové dveře a podlaha

0: Let i krasobruslení. A k tomu pódium, které pojede od první chvíle. A večer koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz. Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. guest@stavby.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
5: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4.

0: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
1: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
0: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
1: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
2: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio. One in you.

0: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
1: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
0: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
1: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
2: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Portadors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSMdesign.cz. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. guest@stavby.cz.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.

0: Rádio Vysočina.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Hit Radio Vysočina.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
2: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
3: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
2: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
3: café@gusto.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička.

0: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
1: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
0: Café Gusto, vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
1: Café

0: Retro Víkend na Hit Rádiu Vysočina.
1: Bond. James Bond.